0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Americká vláda nechce občany s ebolou. Spojení Bratislava-Praha bude lehčí a fotbalová repre začíná přípravu na mundial. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Cimrmanovské Česko smutní, do uměleckého nebe totiž odešel český herec a komik, ale hlavně ze srdce cimrmanolog doktor inženýr Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V legendárním souboru divadla Járy Cimrmana působil od konce 70. let. Američany, kteří přišli v Africe do kontaktu s ebolou, jejich země nechce. Vláda prezidenta Trumpa je neplánuje evakuovat do Spojených států. Místo toho je hodlá posílat do Keni. Tam zřizuje zařízení pro izolaci a léčbu svých občanů. Spojení Bratislava-Praha bude lehčí. Letiště ve slovenské metropoli totiž pracuje na nové letecké lince do té naší. Oslovuje potenciální společnosti, které by do tohoto projektu šly. Momentálně se z Bratislavy létá do Košic a linka má velký úspěch.
2: Podobný model zvažují po společnom rokovaní aj vlády Česka a Slovenska a pozitivně už zareagoval známý írský dopravca, který se stěhuje z Viedne do Bratislavy a má bázované lietadlá v Prahe. To může být výhodou v případě technického problému. Ľahko je linku nahradit iným lietadlom. Medzi oboma hlavnými mestami by sa mohlo začať lietať už v zime. Linka môže mať podľa odborníkov veľký potenciál aj na čisto komerčnej báze. Jozef Bálko, Bratislava.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalové repre začala záverečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. Koubek po zápase s Kosovem zveřejní konečnou nominaci na mistrovství světa. Bude v ní 26 jmen. Ještě v neděli český tým odletí do Ameriky a 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Nick Cave nevyloučil, že se pokusí o novou desku. Naznačil, že se svou kapelou The Bad Seeds potloukají po studiu s mlhavou představou možná něco natočit. Zatím je to ale podle něj ve fázi experimentů. Zatím posledním jejich studiovým počinem byla placka Wild God z roku 24. Pátek by mělo být skoro jasno, jen na západě případně oblačno. Maxima kolem 26.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
3: 1, 2, 3, 4.

And I touched your face, narcotic mindful lace. And I call

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi se smrtelných nemocí nebojí, slovenské školy mají málo žáků a čtvrtinu zápasu mundiálu mohou ovlivnit vedra. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Mezi Čechy klesá zájem o posilující dávky vakcín. Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti 9 nemocem, například záškrtu, tetanu, spalničkám či černému kašli. Vakcíny proti dalším nemocem jsou dobrovolné. Na přeočkování ale ne všichni dorazí. Ochrana tak nemusí být dostatečná. Příměstské vlaky okolo Prahy čeká od června velká výluka. Vyžádají si ji opravy Masarykova nádraží v centru metropole. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje na dvou hlavních směrech.
2: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín.
1: Vlakové spoje se zkrátí od 1. června. Většina změn bude platit až do příštího roku. Slovenské školy mají málo žáků. Některá vzdělávací zařízení ani nesplňují zákonem stanovený minimální počet 150 dětí. Podle nejnovějších dat tyto školy dosahují horších výsledků ve vzdělávání.
3: Keďže současný systém je neudržatelný, školy se spojí do větších celků. Z malých obcí se přesunou do větších spádových, takzvaných střediskových obcí, tak aby se zachovala či zvýšila kvalita vzdělávání. Hovorí se o optimalizaci, ale i nastavení nových pravidel financování, které má být efektivnější. Viacero menších škol se bude spájať, aby fungovali jako jeden školský klaster so spoločným vedením, hospodárením. Zdieľať si budú aj učiteľov. Jozef Báloko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Pátek čekejte skoro jasno, na západě postupně oblačno, maxima kolem 26.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela ale nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Americká vláda nechce občany s ebolou. Spojení Bratislava-Praha bude lehčí a fotbalová repre začíná přípravu na mundial. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Pišto. Cimrmanovské Česko smutní, do uměleckého nebe totiž odešel český herec a komik, ale hlavně ze srdce cimrmanolog doktor inženýr Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V legendárním souboru divadla Járy Cimrmana působil od konce 70. let. Američany, kteří přišli v Africe do kontaktu s ebolou, jejich země nechce. Vláda prezidenta Trumpa je neplánuje evakuovat do Spojených států. Místo toho je hodlá posílat do Keni. Tam zřizuje zařízení pro izolaci a léčbu svých občanů. Spojení Bratislava-Praha bude lehčí. Letiště ve slovenské metropoli totiž pracuje na nové letecké lince do té naší. Oslovuje potenciální společnosti, které by do tohoto projektu šly. Momentálně se z Bratislavy létá do Košic a linka má velký úspěch.
2: Podobný model zvažují po společnom rokovaní aj vlády Česka a Slovenska a pozitivně už zareagoval známý írský dopravca, který se stahuje z Viedne do Bratislavy a má bázované lietadlá v Prahe. To může být výhodou v případě technického problému. Ľahko je linku nahradit iným lietadlom. Medzi oboma hlavnými mestami by sa mohlo začať lietať už v zime. Linka môže mať podľa odborníkov veľký potenciál aj na čisto komerčnej báze. Josef Balko, Bratislava.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Fotbalové repre začala záverečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. Koubek po zápase s Kosovem zveřejní konečnou nominaci na mistrovství světa. Bude v ní 26 jmen. Ještě v neděli český tým odletí do Ameriky a 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Nick Cave nevyloučil, že se pokusí o novou desku. Naznačil, že se svou kapelou The Bad Seeds potloukají po studiu s mlhavou představou možná něco natočit. Zatím je to ale podle něj ve fázi experimentů. Zatím posledním jejich studiovým počinem byla placka Wild God z roku 24. Pátek by mělo být skoro jasno, jen na západě případně oblačno. Maxima kolem 26.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela ale nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi se smrtelných nemocí nebojí, slovenské školy mají málo žáků a čtvrtinu zápasu mundiálu mohou ovlivnit vedra. Jsou to další zprávy a s nimi Pišto. Mezi Čechy klesá zájem o posilující dávky vakcín. Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti 9 nemocem, například záškrtu, tetanu, spalničkám či černému kašli. Vakcíny proti dalším nemocem jsou dobrovolné. Na přeočkování ale ne všichni dorazí. Ochrana tak nemusí být dostatečná. Příměstské vlaky okolo Prahy čeká od června velká výluka. Vyžádají si ji opravy Masarykova nádraží v centru metropole. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje na dvou hlavních směrech.
2: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín.
1: Vlakové spoje se zkrátí od 1. června. Většina změn bude platit až do příštího roku. Slovenské školy mají málo žáků. Některá vzdělávací zařízení ani nesplňují zákonem stanovený minimální počet 150 dětí. Podle nejnovějších dat tyto školy dosahují horších výsledků ve vzdělávání.
3: Keďže současný systém je neudržatelný, školy se spojí do větších celků. Z malých obcí se přesunou do větších spádových, takzvaných střediskových obcí, tak aby se zachovala či zvýšila kvalita vzdělávání. Hovorí se o optimalizaci, ale i nastavení nových pravidel financování, které má být efektivnější. Viacero menších škol se bude spájat, aby fungovali jako jeden školský klaster so spoločným vedením, hospodárením. Zdieľať si budú aj učiteľov. Jozef Báloko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Pátek čekejte skoro jasno, na západě postupně oblačno, maxima kolem 26.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon. 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně. A exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory. Příběhy, které definovaly generace. Časy se mění. Ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Hezky vám ráno, 6 hodin, 1 minuta. Maximilian, Maxim, Max, Maxima slaví svátek. No a samo sebou končí nám týden a pozor, končí nám i skoro měsíc, ještě 2 dny. Takže pěkně vám ráno, no. Pěkně ráno i Pištovi.
1: Dobré ráno. To oni zase po nás budou chtít fakturu, co?
0: To oni zase jo a vůbec se mi dneska nechtělo stávat.
1: No, komu by se chtělo stávat taky takhle ráno. Los Fastidos, na ty si jistě přivstanete, pokud teda budete spát do večera, protože ty dneska hrajou v Sub-Zero v Praze a nebo si můžete na baráku v Ostravě dát Fall from Everest. A teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teroristického útoku v Pardubicích je obviněná další žena. Na dům v Rumunsku dopadl dron a naši hokejisté na mistrovství světa končí. Soud poslal do vazby cizinku obviněnou z útoku na pardubickou zbrojovku. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Policisté zatím poslední podezřelou zadrželi ve středu. Obvinili ji z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, za což hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dopravní spojení mezi Mladou Boleslaví a Jičínem bude rychlejší. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět přeložku silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Úsek dlouhý přes 8 kilometrů povede od mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos na D10. Tříproudá silnice má zrychlit spojení směrem do Jičína a z obcí odvést transitní dopravu. Alespoň to tvrdí mluvčí silničářů Jan Rýdl.
3: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavi a samozřejmě měj obcím Židněves a Sukorady, protože transitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
1: Součástí stavby bude 7 mostů, 3 nadjezdy, 2 protihlukové stěny a 2 mimoúrovňové křižovatky. S dokončením projektu se počítá za 2 roky. Dron zasáhl dům v rumunském Galati u hranic s Ukrajinou. 2 lidé se lehce zranili. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu, kde způsobil požár. Další dron byl nalezený poblíž obce Basešti na severozápadě Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu a okolnosti, za jakých na místo doletěl. Česká hokejová reprezentace zůstane bez medailí. Na mistrovství světa ve Švýcarsku podlehli ve čtvrtfinále Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouč Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu 5. David Koller vyběhne na pódium se zajímavým projektem. Do parády si vezme 20 nesmrtelných písní Karla Kryla a předvede je ve speciálních aranžích. Podle Kollera ho k tomuto kroku dovedla současná aktuálnost děl legendárního písničkáře, který zemřel 5 let po sametové revoluci. Koller s jeho skladbami vystoupí 3. prosince v pražském O2 Univerzu. Dnes by mělo být skoro jasno, k večeru může přibývat oblačnost a maxima kolem 26.
0: A jo, krém rychle na dopravu, pozor v Jihlavě, Romana Havelky, křižovatka s Hebráleckou, tam nehoda osobního auta s motorkářem, a ještě v Chomutově Moravská ulice, tady 2 osobní auta na křižovatce s Cihlářskou.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak takhle po ránu třeba Divokýho Billa, Kysáky nebo Sabaton.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jak se vám to sune? Já mám za to, že dobře, protože zatím nic moc. Mám tady akorát dopravní nehodu osobního s nákladním a to je D6, 30. kilometr na Prahu. Kolona se zatím netvoří. V Jihlavě Romana Havelky, křižovatka s Jibráleckou, záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
13: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
14: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Tak jestli jste právě teďka nějakým způsobem rozlepili oko, tak počítejte s tím, že teploty dneska ráno poměrně chladný. Je to od nějakých 7 do nějakých 10 stupňů, ale vyleze to nahoru, víc o tom za chvilku. Taky budou R.E.M. nebo Linkin Park, no a my se spíš tam teďka přesuneme opět do dějiště hokejového šampionátu.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko 2-0 a poprvé v historii postoupilo v playoff mezi nejlepší čtyřku. Už nyní Norové vyrovnali svůj nejlepší výsledek,

0: kterým bylo čtvrté místo na šampionátu v roce 1951 v Paříži. Američtí hokejisté loňské zlato ze Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Friburgu podlehli 0-4 Kanadě, která Spojeným státům oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně 1-2 v prodloužení. V sobotním semifinále se tým utká s Finskem, které vyřadilo český nároďák 4-1.
1: Radio Rock Zone.
2: A jinak dneska bude Dance, víc o tom za chvilku, protože už se přesuneme tak trošičku jakoby na festivaly.

rádiem za námi a jak jsem tady nastínil, tak 20 let už má v historii festival Mighty Sounds u Tábora. Letošní ročník opět bohatý hardcore, punk, rock and roll, folk, country, skáčko, taky reggae. Tohle všechno vidíte na tomhletom skoro třídenním festivalu. No a co tady budou? Exploited, můžeme vybrat Asian Dub Foundation, Skindred, je toho celá spousta, tak se když tak podívejte na mightysounds.cz. Zone, muzika na tělo. Tady jsou Linkin Park, za chvíličku podíváme se na dopravu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se podíváme na tu dopravu. Pozor, trasa z Benešova na Tábor za Voticemi, dvě nákladní auta s osobním autem a je tady značné omezení provozu, takže počítejte s tím, že tam budou kolony. To je silnice číslo 3. Na Vsetínsku ve Valašské Meziříčí ulice Ulička nabourala dodávka do sloupu.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: A podíváme se na počasí, jak to bude dneska vypadat. Slíbil jsem, že to rozebereme nějak na víkend. Tak ty teploty teď ráno ještě poměrně chladný, je to kolem 8-11 stupňů. Ale čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty dneska 21 až 26, v Čechách dokonce i 28 stupňů. Jinak sobota. Sobota teploty poměrně vysoké, 24 až 28, ale pozor, obloha bude oblačná až polojasná ráno a dopoledne dokonce i zatažená. No a někde by se měly během dne od severozápadu přidat i přehánky, ojedinělé i bouřky.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela ale nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: 6:49. Venku už kolem 13, 14 stupňů.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale nás bude zajímat teďka spíš doprava v Praze. Martino, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, na Praze 5 v Radlické ulici u křižovatky s ulicí U Slévárny směrem na Smíchov bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Bouralo se také na křižovatce ulic Bucharova a Jeremiášova, tam se střetla také dvě osobní auta, i tam se připravte na zdržení. A na porouchané auto dejte pozor na Praze 6 v Bělohorské ulici u křižovatky s Říčanovou směrem z centra, blokuje tam pravý pruh. Z Global Assistance Martina.
0: Ve Valmezu pozor, ulička nabourala dodávka do sloupu a trasa z Benešova na Tábor za Voticemi, dvě nákladní a jedno osobní auto, kolony.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
12: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
11: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
12: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
11: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Tak kdybyste náhodou chtěli na Laibach, který vystoupí v neděli v paláci Akropolis, tak už máte smůlu, pokud nemáte teda lístek, protože je beznadějně vyprodáno. Nicméně pak se sem ještě vrátí, ale to až na podzim. Vanastovy věci, Guano Apes za chvilku, ale teď už Pišto má pro vás informaci a samozřejmě jednu takovou závažnější, pokud jezdíte metrem. Pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Pro mimo pražský, prosím vás, A je zelená, já to říkám předem.
0: A je zelená, ano. Ale na některých místech teďka červená.
1: Ano, svítí červeně, ale furt je zelená, prosím vás, jo. Los Fastidos dneska hrajou Sub-Zero v Praze, tak to je určitě akce číslo jedna. A nebo si můžete v Klatovech v Bystru Vlaštovka dát Vltavu. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Metro A nejezdí, u Varšavy hoří lesy a vyhlášení Zlatého míče bude hostit poprvé Londýn. Lidem se komplikuje cesta hromadnou dopravou. Kvůli technické závadě nejezdí pražské metro na trase A mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Dopravní podnik zatím nezná předpokládaný čas obnovení provozu. Největší komplikace tak vznikají při cestách přes centrum města, kde je nutné volit povrchovou dopravu nebo jiné trasy metra. Příručku pro krizové situace si prolistovala většina Čechů. Manuál s názvem 72 hodin rozeslalo ministerstvo vnitra do domácností loni v říjnu. Obsahuje rady, jak se připravit na krizové situace. Příručku si přečetlo nebo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Sociolog Martin Převrátil to považuje za úspěch.
3: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, ať už se to týká potravinami, schánění informací, co mít doma, jak se technicky vybavit. Nejsou to drobnosti, ale jsou důležité a tamto povědomí se jednorázově navyšovalo.
1: Odborníci ale zároveň upozorňují, že jednorázové kampaně nestačí. Stát by se podle nich měl problému věnovat kontinuálně, podobně jako například ve Švédsku nebo Finsku. U Varšavy v Polsku hoří lesy. S požárem bojují skoro 400 hasičů. Oheň se rozšířil na desítky hektarů. K jeho šíření napomáhá sucho a silný vítr. Úřady rozhodly o evakuaci dvou vesnic. Jejich obyvatele policie převezla do školy v jiné obci. Hasiči příčinu požáru zatím neuvedli. Lesníci nevylučují žhářství.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vyhlášení výsledků prestižní fotbalové ceny Zlatý míč se letos poprvé uskuteční v Londýně. Organizátoři se tak rozhodli na počest prvního vítěze ankety Angličana Stanleya Matthewse, který si ocenění odnesl před 70 lety. Přesné místo konání ceremoniálu, který obvykle hostí Paříž, zatím není známo. Gala večer je naplánován na 26. října. Parkway Drive chystají novou desku. Australská metalcoreová kapela se vrátila do studia, což potvrzuje i jejich příspěvek na sociálních sítích. Posléze to potvrdil i zpěvák Winston McCall s tím, že pánové opravdu na něčem pracují, ale zatím k tomu nechtěl dodávat další detaily. Není proto ani jasné, kdy chystané dílko Parkway Drive pustí do světa. Dnes čekejte skoro jasno, k večeru od západu nějakou oblačnost, maxima kolem 26.
0: Takže komplikace samozřejmě v městské hromadné dopravě, konkrétně tedy v metru, jak jste slyšeli, takže Ačko má problémy. Vinohradská, ta se nám naplnila ve směru na centrum, takže tam pozor, od Černokostelecké už pomalu jedoucí kolonka. Na Třebíčku za Merharticemi směrem na Dešnou, dvě osobní auta a pojďme dál, Pražský okruh, 5. kilometr na letiště, sjezd na Dolní Břežany, je tam poruchaný nákladní auto.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: Za 18 minut další informace z dopravy. Maximilián slaví svátek, taky Max nebo Maxim. No a tady už jsou Vanastovy věci. Hezký ráno, páteční.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: A tady jsem pro vás vybral věc, která je v podstatě starší data. To album od U2 s názvem Joshua Tree vyšlo v březnu. Konkrétně to bylo, myslím, že 9. března 87. A je považováno za nejlepší album téhle kapely vůbec. Jinak v žebříčku magazínu Rolling Stones 500 nejlepších alb se umístil na 26. pozici.

0: s tím, že to je asi nejlepší album zatím všech dob, s tím budu já teda souhlasit. Za mě teda taky asi jo. A pojďme na ty silnice a pojďme na dopravu 7:20.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Připomenu Želivského náměstí míru, linka A, tedy to je zelená, zastaven provoz, je tady nějaká technická závada, takže náhradní autobusová doprava. Tím pádem samozřejmě se nám to popíše nebo podepíše i na dopravě jiný. Jak to vypadá, Martino?
2: Ahoj Mišáku, na pražském okruhu na 5. kilometru ve směru k letišti za sjezdem na Dolní Břežany stojí porouchané nákladní auto, dejte tam pozor. Ve směru k letišti čekejte zdržení mezi Lochkovem a Ořechem, v protisměru je kolona od Ořechu až na dálnici D5 zhruba na 5. kilometr. Bouralo se na Liberecké ve směru do centra, pod Stříškovem kolona se táhne už od Letňan. Z Global Assistance Martina.
0: Na Praze východ pozor, výjezd z Úval směrem na Rohožník, došlo tam k dopravní nehodě a je tam zdržení. Ostrava, ulice 17. listopadu, křižovatka s Vřesinskou, osobák s motorkářem.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
7: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: V Autopalas Spořilov, kde provozujeme specializované Ford Transit Centrum, vám připravíme fleetové řešení na míru s bezkonkurenční splátkou a servisem na jednom místě. Ať jste živnostník nebo velká firma, s legendárním vozem Ford Transit vás nikdo nezastaví. Jako experti z Transit Centra vám garantujeme nadstandardní péči a hlubokou znalost potřeb vašeho podnikání. Pro individuální nabídku navštivte autopalas.cz nebo kontaktujte náš prodejní tým. Ford Transit Centrum Autopalas Spořilov. Rozjeďte své podnikání již dnes.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.
0: Tak nechci říct, že umělá inteligence je úplně blbá, ale v současnosti prý neplánuje podle umělé inteligence žádný koncert ani festivalový vystoupení, ale jejich stránky hlásí úplně něco jiného, takže začíná 4. června v Sheffieldu a končí to britský turné v Cotswoldu. Tak vyberte si.

Tak, britská partička Marmozet za námi, ale teď vám pozvu na třeba Vypsanou fixu. Dneska začínají jedno takový ideál tour na Polkafestu. Zítra

0: Přestože deska vyšla 22., tak ten křest desky bude v areálu 7 v Praze 20. srpna.
1: Víš o tom, že Fixa dostala vyznamenání?
2: Hokej šampionát na rádiu Rockzone.
0: Hokej šampionát, počká, povídej.
1: No, Fixa dostala vyznamenání s nějakým certifikátem takhle od města Pardubice za dobrou reprezentaci města, představ si to.
0: No, tak oni jsou pardubičáci, že jo?
1: No
0: oni
1: jsou,
0: Hezký ráno.
1: Hezký ráno. Trenér Radim Rulík po vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté do play-off vůbec dostali. Uvedl to v rozhovoru. Obavy ohledně postupu nakonec rozptýlila výhra nad Slovenskem. Nároďák si

0: Díky ní a také s přispěním Norů, kteří ten večer zdolali Švédsko, zajistil účast ve vyřazovací fázi už po 5 ze 7 utkání skupinové fáze. Rulík na střídačce po šampionátu končí. Od nové sezóny povede Kladno. Reprezentační A tým převezmou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem.
1: Radio Rock Show. Ale neboj, my si taky dáme nějaký vyznamenání. 7:31.

0: Tak pojďme se někam pozvat na víkend, víkend před námi. Co dělat? Tak jednak je teda strašná spousta festivalů, takže Rock in Jaroměř, tady budou třeba zítra hrát Kokot Minit, Alkohol, Horký že slíže. Máme v Praze festival Mezi ploty, tady třeba Divokej byl, No Name, Lucie. Glády v Předfest 26, to je Mostiště na Vysočině. Tady třeba Bermudský kvádr, Dopadu, PUM, Barikády z Popelnic a spousta dalších. Jinak samo sebou tady mám ještě Open Air Camp v kempu pod zámkem, což je Jihomoravský kraj, Ečka, Tři groše a spousta dalších. Je toho opravdu hodně, taky tady máme ale nehudební akce. Světová soutěž uměleckých ohňostrojů startuje, takže Ignis Drone Show v ročníku 26 posunuje opět se dál na evropský rozměr, takže můžete být u toho už zítra, tedy 30. v areálu Hněvkovského, kde to tak trošičku jakoby začne. Pojďme dál. V Praze Legendy 26, to jsou zase auta. Největší automobilová výstava v České republice, to je na výstavišti v Holešovicích. No a pak tady mám ještě samozřejmě odpoledne pro celý rodiny. V sobotu 30. od 13 do 18 malá strana ve Starém Plzenci se promění ve středověké dějiště plné života, soubojů a taky příběhů.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A nám už se taky proměňuje doprava, ta nám hostne a je to i díky tomu, že nám, a já to radši ještě teďka zkontroluju, že nám stále ještě nejezdí metro A mezi Želivského a náměstí Míru, takže podle toho to taky bude vypadat i na silnicích pravděpodobně. Ulice k Pazderkám, Čemická, Podhajská, tady bacha, osobní auto srazilo chodce. Na Plzeňsku v Dobřanech, ulice 1. máje, došlo k dopravní nehodě 3 osobních aut. No a ještě na Klatovsku, v Klatovech přímo, Voříškova ulice na železničním přejezdu, 2 autobusy.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamax a Česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
7: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
6: na akci Letňany nejen dětem.
7: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
6: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
7: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
6: tombolu z dárky
7: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
6: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
7: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
8: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: metro mezi Želivského náměstí míru stále nejezdí, takže výluka, počítejte s tím. Jdeme na silnice, jak to vypadá v Praze aktuálně v tuhletu chvíli.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Nevím, jestli se to podepsalo, ta výluka metra i na dopravě, protože provoz je naprosto vždycky stejný, takhle po ránu jsou špičky, ale to není jenom v Praze, to je i ve všech hlavních městech nebo větších městech. Martinu, jak to vidíš?
2: Ahoj Mišáku, velký pozor, dejte na Praze 8 v Čimické ulici na křižovatce s ulicí Podhajská pole, kde srazil autobus chodce. Praze Hostivaři ve Švehlově ulici u křižovatky s Vladickou směrem na Štěrboholy došlo ke srážce nákladního auta s osobním. Blokovaný je tam jeden pruh. Na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně vás čeká kolona od 5. kilometru a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Na okruhu před Ořechem je kolona i ve směru k letišti, a to od Lochkova. Global Assistance Martina.
0: Evropská ulice směrem z centra na křižovatce se Šáreckou, počítejte se zdržením kvůli srážce dvou osobních aut. Pozor si dejte na Praze 8 Čumperíkova ulice. Tady došlo k havárii vodovodního potrubí a komunikace je uzavřena. Ještě pojďme do Liberce, Švermová na křižovatce s Vilovou, dva osobáci.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: No, když jsem u těch Manic Street Preachers, tak taky byla velká pozvánka na sobotu 20. června. To vlastně v podstatě Manic Street Preachers budou na Metronom Prague. Ten festival se přesunul na letiště do Letňan, tak když tak se ještě podívejte, jestli lupení je, ale myslím si, že jo. 7.59, to je čas, kdy si dáme zase nějaký info a s tím už přichází. Pište, hezky ráno.
1: Dobré ráno. Teploty venku se nám pohybují kolem, řekněme, skoro 15, jak kde samozřejmě. A kam dneska za muzikou? V Newsyklubu Jižák, tedy v Praze, hrajou Noise Don't Cry a taky Glad for Today. A nebo mrkneme do Pardubic, tam v areálu pardubického pivovaru pokračuje seriál, řekněme, Tři sestry Open Air Tour 26. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hasiči na Chrudimsku zasahují u požáru domu se sociálními službami. Stanice v Česku podvádějí při kontrole emisí a Červenka by rád dále reprezentoval. Na Chrudimsku hoří dům se sociálními službami. Hasiči zasahují u požáru v Možděnicích, které jsou součástí obce Vysočina. V bytovém domě se sociálními službami začalo hořet kolem 5. hodiny. Obec ještě před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Mluvčí hasičů ČTK řekl, že se požár podařilo lokalizovat asi po hodině. Oheň vypukl v podkroví. Na místě je výšková technika, hledají se skrytá ohniska. Na určení příčiny je ještě brzy. Podle dosavadních informací se nikomu nic nestalo. Podvody s měřením emisí nabírají na síle. Každé čtvrté auto vytipované silniční inspekcí ke kontrole překročilo emisní limity. Většina má přitom platný certifikát z pravidelné prohlídky. Podle Asociace emisních techniků je to důkaz, že se výsledky měření falšují. Podle předsedy asociace Šípa jde především o garážové stanice. Tam projde kontrolou až 97% aut. Existují i takové, které uspějí všechna. Dohled nad stanicemi mají větší obce a města. Například v Praze podle deníku Právo úředníci loni provedli 40 kontrol. Průměrná sankce byla 4000 korun. V Brně a Plzni udělili pouze pár ojedinělých pokut ve výši do 20 tisíc. Průměrné stáří osobních aut v Česku dosahuje téměř 17 let. Úroveň znečištění ve městech se nelepší.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Velvyslancem České republiky ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. Velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí nahradí Miloslava Staška. Američané návrh vlády schválili. Přeobsazení postu je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy. V lednu ho zrušil kabinet Andreje Babiše, ale nakonec se v něm Babiš s prezidentem Pavlem podle jeho slov domluvil na 4 změnách.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Našim hokejistům na šampionátu chyběla větší síla. Vyplývá to z vyjádření kapitána Romana Červenky, podle kterého je čtvrtfinálové vyřazení s Finskem odrazem reality. Podle něj byla navíc hra naší reprezentace na mistrovství světa často naivní a rozházená. Červenka vyjmenoval i další důvod neúspěchu.
3: Celý turnaj byl velice náročný a dá se říct, že jsme neměli jednoduchý zápas na tom turnaji a tak nějak říkám, asi se nenašlo se konzistentně ta správná chemie, aby jsme konzistentně ukazovali ten výkon třeba jako proti Švédům nebo proti Kanadě.
1: Sám kapitán Červenka se reprezentačního dresu dobrovolně vzdávat nechce. Prohlásil, že pokud bude mít výkonnost, rád dorazí i příští rok. David Koller vyběhne na pódium se zajímavým projektem. Do parády si vezme 20 nesmrtelných písní Karla Kryla a předvede je ve speciálních aranžích. Podle Kollera ho k tomuto kroku dovedla současná aktuálnost děl legendárního písničkáře, který zemřel 5 let po sametové revoluci. Koller s jeho skladbami vystoupí 3. prosince v pražském O2 Univerzu. Dnes čekejte skoro jasno, od západu odpoledne postupně oblačno, maxima kolem 26.
0: Stále informace pro vás, kdo byste chtěli jet s Ačkem, tady mezi Želivského a samozřejmě náměstí Míru, tam stále furt nejezdí metro obousměrně, takže možný komplikace i na povrchu. Nicméně pojďme na Pražský okruh, 9. kilometr na D1, úroveň Komořan, bacha, je tam porouchaný vozidlo. No a ještě tady mám další věcičku, požár nákladního auta na D1 192. kilometr na Prahu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak pozvánku na Tři sestry jste slyšeli, no a my si dáme taky Tři sestry tady u nás, jinak tady budou Strokes nebo Nickelback.

se zástupem lidí kolem, nebyl si už rady, asi spadl řemen, do převodu totál, delirium tremens a já se tak rád.

0: Tak vlivem toho omezení na Ačku v Praze, Pražáci pozor, připravte se na to, že je poměrně silná individuální automobilová doprava na trasách uvedených linek, jako třeba 136. Takže tady oblast náměstí Míru Jana Želivského, opravdu perný den zatím. No, Green Day a taky Cream.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Juknem na dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, v Praze je husto. Jak to vidíš, Martino?
2: Ahoj, Mišáku. V Evropské ulici ve směru z centra na křižovatce se Šáreckou ulicí došlo ke srážce dvou osobáků. Připravte se tam na zdržení. Na Pražském okruhu na 9. kilometru ve směru k D1 na úrovni Komořan stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. Dejte tam pozor. A porouchané nákladní auto potkáte na 8. kilometru směrem k letišti před Cholupickým tunelem. I tam projíždějte opatrně. Z Global Assistance, Martina.
0: A samozřejmě kolony a s tím spojený i samozřejmě zpoždění autobusových linek. V České Lípě železničářská ulice, pozor, osobák srazil chodce, takže tam pozor. V Brně Vídeňská na křižení spolní osobní auto s tramvají a ještě jednou v Brně Měříčkova ulice na křižovatce s Fikulovou osobní auto s chodcem.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa. To dobré začíná u nás.
8: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Tak nová věcička od Strokes, jinak samozřejmě jste zváni na party Rádia Rockzone, která bude 11. června. Ptáte se, kdy budou hrát, od kdy budou hrát Totáči. Neřeknu vám to, on vám to tam řekne, Pepa Honzik, ale já vám řeknu, že teď vám dám jednu takovou, no, sranda věc, no.

0: Hokejový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Dobré ráno. Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1. A v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko 2-0. A poprvé v historii postoupilo v playoff mezi nejlepší čtyřku. Už nyní Norové vyrovnali svůj nejlepší výsledek, kterým bylo čtvrté místo na šampionátu v roce 1951 v Paříži. Američtí hokejisté loňské zlato ze Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Friburgu podlehli 0-4 Kanadě, která Spojeným státům oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně 1-2 v prodloužení. V sobotním semifinále se tým utká s Finskem, které vyřadilo český nároďák 4-1.
0: Radio Rock Zone.
2: Iron Maiden 8 hodin 30 minut, no a když se podívám ven, tak teplota kolem 16 stupňů.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak doprava v Praze bude katastrofálně, protože stále Želivského náměstí míru a opačně je provoz zastaven. Pojďme ale na silnice, jak to vypadá. Tak aktuálně tady mám v Opavě Krnovská ulice na křížení k Žižkovu. Žižkovou střed osobního auta s vlakem. Sokolovsko v Kraslicích zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, je to v ulici Polní. A ještě Radlická na křižovatce s Kartouskou na úrovni Teska bourala dvě osobní auta.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: A podíváme se na to počasí, jak to bude vypadat tedy, tak dneska čekáme jasno nebo skoro jasno, ale poměrně nízké teploty 21 až 26 stupňů. V noci na zítra teploty klesnou až na 9 stupňů, ale bude převažovat polojasno až jasno. Během dne od severového západu bude přicházet možná nějaká ta přehánka a sobota by měla být s teplotami do 28 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak i u Tomáše samozřejmě bude lupení schovaný někde na tu naši akci party Radia Rockzone na Cargo Gallery, což je loď, taková lodička. No, ode mě ještě Rammstein, popřeju vám krásný víkend, i když s některými se uslyším ještě zítra. Teď pojďme na dopravu.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A Martina ví Prahu.
2: Ahoj Mišáku, na Praze 5 v Radlické ulici u křižovatky s Kartouskou na úrovni Teska bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením. V Evropské ulici ve směru z centra na křižovatce se Šáreckou překáží také nehoda dvou osobáků, čekejte tam zdržení. A před Prahou je ucpaná D5 směrem od Plzně, a to zhruba od 5. kilometru. Popojíždět v koloně pak budete i na Pražském okruhu až k Ořechu. Z Global Assistance, Martina.
0: No a díky tomu, že nejezdí metro mezi Želivského a náměstí Míru, tak počítejte se sesílenou dopravou městskou, hromadnou dopravou, ale tam má taky zpoždění. V Opavě je Krnovská ulice, dvě osobní auta s vlakem, takže počítejte omezení provozu. Pěkný den!
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila, CZ.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jo,
6: jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: V Autopalas Spořilov, kde provozujeme specializované Ford Transit Centrum, vám připravíme fleetové řešení na míru s bezkonkurenční splátkou a servisem na jednom místě. Ať jste živnostník nebo velká firma, s legendární vozem Ford Transit vás nikdo nezastaví. Jako experti z Transit Centra vám garantujeme nadstandardní péči a hlubokou znalost potřeb vašeho podnikání. Pro individuální nabídku navštivte autopalas.cz nebo kontaktujte náš prodejní tým. Ford Transit Centrum Autopalas Spořilov. Rozjeďte své podnikání již dnes.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
11: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
12: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
11: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
12: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
11: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: hrál Mr. Riffu, Tom Morello, taky grandson, a pokud se nepletu, tak je v tom i mladý Roman, tedy jeho syn. No a samozřejmě, vy, co máte rádi hudbu Toma Morella, jeho kytarovou hru, tak pokud se nepletu, právě dnes vyšel nový song Toma opět s jeho synátorem Romanem. Zda dorazí oba dva na festival Rock for People, kde tedy Tom Morello bude, nevím. Každopádně se na něj těším. A stejně tak, jako jsem se dneska těšil tady na Pešta, mám ho tady, jsem spokojený, dnes je mezinárodním příslušníkům mírových operací OSN a Maxové mají dneska svátek a že jich je Maximilian, Maxim, Max a taky Maxima. A je to tvoje, čau.
1: Dobré, tohleto ráno ještě. Los Fastidos dneska jsou v Sub-Zero.
0: Los Fastidos, včera jsem byl v mexické restauraci, takže já jsem jako na té vlně si můžu krásně dojet. Los Fastidos.
1: Ale oni jsou naživo skvělí, takže doporučuju, ono asi teda bude vyprodáno. Jo.
0: Počkej,
1: ale
0: ty to jako znáš?
1: Samozřejmě, že znám Los Fastidos, tak snad každý z nás zná Los Fastidos.
0: Ne? Fajitas znám, fajitas, tortillas.
1: To já zase neznám. No,
0: mojitas.
1: Já mám rád normálně koleno, kachnu.
0: Jo. No. To já vím, to ty rád.
1: Ale seděl jsem tuhle, ono to není tolik dní, tam u nás v pivovárku v Kobylisích.
0: Jasně, ano.
1: A vedle seděl pán a ten normálně jako v tom pivovaru pil aperolek.
0: No to bych byl já.
1: Hele, ale já tam seděl, víš jak, já jsem seděl 2,5 piva, než jsem šel jako pokračovat v činnosti a on za tu dobu jich vytáhl asi 7. On se ještě proto chodil z té zahrádky sám jako na bar.
0: To bych byl taky já.
1: Protože on evidentně jako chtěl pít rychleji, než nosila obsluha.
0: Hele, to je prostě takový letní pití, máš horko, že jo, je takový fresh, osvěžující.
1: No, vypadal jako spokojeně, víš, jako.
0: Prostě víš, že jsem normálně na to teďka dostal chuť, tak dneska, až bude způsobilý čas vhodný, tak si dám aperolek. Vzpomenu si na tebe, řeknu, teď on mě ten pišto na něj přived.
1: Ale musíš fakt ale za tu hoďku vypít 7 kusů.
0: Bude mi to nalévat moje ségra, jedu.
1: No tak to jo.
0: Navštívit naše, no.
1: Ta umí nalévat,
0: to
1: žádná.
0: Jo,
1: to
0: jo.
1: Jdeme na všechno podstatný, co se děje, no vidíš. V Česku se večer otevřou kostely, na dům v Rumunsku dopadl dron a hokejisté jedou domů. Dopravní spojení mezi Mladou Boleslaví a Jičínem bude rychlejší. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět přeložku silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Úsek dlouhý přes 8 kilometrů povede od mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos na dálnici D10. Tříproudá silnice má zrychlit spojení směrem do Jičína a z obcí odvést tranzitní dopravu. Alespoň to tvrdí mluvčí silničářů Jan Riedl.
2: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavi a samozřejmě měj obcím Židněves a Sukorady, protože tranzitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
1: Součástí stavby bude 7 mostů, 3 nadjezdy, 2 protihlukové stěny a 2 mimoúrovňové křižovatky. S dokončením projektu se počítá za 2 roky. Česko prožije noc kostelů. Už po 18. se večer otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku. Letošní ročník ponese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Návštěvníci mohou vidět běžně nepřístupné prostory, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a dalšího programu. Loňský ročník podle organizátorů zaznamenal více než 460 tisíc návštěvnických vstupů.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dron zasáhl dům v rumunském Galáty u hranic s Ukrajinou. 2 lidé se lehce zranili. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu, kde způsobil požár. Další dron byl nalezený poblíž obce Basešti na severozápadě Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu a okolnosti, za jakých na místo doletěl. Naši hokejisté se vrací, pardon.
3: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Naši hokejisté se vrací z mistrovství světa s prázdnou. Národní tým prohrál ve čtvrtfinále v Curychu s Finskem 1-4 a na turnaji končí. Naši hokejisté ptáhali v utkání za kratší konec. Na začátku druhé třetiny prohrávali už 0-3. Naději vykřesal v dvojnásobné přesilovce Filip Hronek. Pak už jenom zvonili tyče za finským brankářem. Severané si postup mezi nejlepší čtyřku pohlídali. Národní tým tak na turnaji končí na 5. místě a po druhé za sebou může na medaile zapomenout. Kapitán Roman Červenka v rozhovoru pro sociální sítě českého hokeje neskrýval zklamání.
4: Celý turnaj byl velice náročný a dá se říct, že jsme neměli jednoduchý zápas na tom turnaji a nenašlo se ta správná chemie, aby jsme konzistentně ukazovali ten výkon třeba jako proti Švédům nebo proti Kanadě.
1: Porážkou z Finy skončila reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. 60-letý kouč slavil úspěch hlavně ve své první sezóně u nároďáku, když dokázali naši hokejisté vyhrát zlato na šampionátu v Praze. Reprezentaci teď povedou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Parkway Drive chystají novou desku. Australská metalcoreová kapela se vrátila do studia, což potvrzuje i jejich příspěvek na sociálních sítích. Posléze to potvrdil i zpěvák Winston McCall s tím, že pánové opravdu na něčem pracují, ale zatím k tomu nechtěl dodávat další detaily. Není proto ani jasné, kdy chystané dílko Parkway Drive pustí do světa. Dnes by mělo být skoro jasno, od západu odpoledne nějaká oblačnost, maxima kolem 26.
3: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pomrkneme v rychlosti taky samozřejmě dopravu, co kde jak. Dejte pozor, na trase s Příbrami směrem na Votice došlo k dopravní nehodě nákladního auta, blokovaný jeden jízdní pruh, tedy zdržení na Praze východ v Říčanech, v Říčanské ulici na křižovatce s Mozartovou. Směrem do centra došlo ke střetu osobáku s motorkou, je tam policie, projedete s opatrností. Muzika Black Sabbath, My Chemical Romance, taky Offspring, hezký ráno k tomu.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, my se pojďme podívat na situaci v dopravě. Já to společně s Martinou. Ahoj Marti, jak to vypadá v tuhletu chvíli?
2: Ahoj Tome, na kolonu se připravte na Praze 6 na Evropské směrem do centra, kde u křižovatky za Vokovickou vozovnou bourala 3 osobní auta a blokují jeden pruh. Na Praze 5 v Radlické ulici u křižovatky s Kartouskou na úrovni Teska také překáží nehoda, tam bourala 2 osobní auta, počítejte s omezením. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Ano, opět už jsme vysoko, tedy před 9:30 jsme na nějakých 18 stupních, je jasno, dnešek má být opět jasný nebo skoro jasný. Večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat, dnešní maxima 26, v Čechách místy až 28 stupňů. V noci to zůstane na 15, v údolích ojediněle kolem 9, no a sobota bude oblačná až polojasná. Ráno a dopoledne je zataženo, zpočátku v severní polovině území, během dne od severozápadu místy, jinde se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat, teploty až 28 stupňů, na severovýchodě území kolem 22. Dáme si Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
14: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
15: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 9:30 v Praze ve Kbelský směrem na Hloubětín za sjezdem Stínovecký stojí porouchaný nákladní auto, počítejte s kolonou a Praha 10 v průběžné ulici u sjezdu z jižní spojky na vozovce taktéž stojí odstavený osobní vozidlo, trochu to tam komplikuje, tak bacha.
0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak jo, jdem se na to podívat. Při pátku Praha Sub-Zero, Los Fastidios, Rumaska a The Shifty Grifts v Café v lese Samavajo a taky Zombiero Martin. V musiclubu Jižák Noise Don't Cry, taky Glad for Today a Ian. Ve vagonu Check Floyd v Olomoucký korunní pevnůstce YOLO Festival, tak je tam spousta muziky. V ostravském baráku Fall from Everest, Rave Bombs a taky Bexley. V amfiteátru Plaza, tedy v Plzni Rockin Plzeň 2026, taky hromada kapel. Najděte si to v Pardubicích, v areálu Pardubického pivovaru Tři sestry Open Air Tour. Stromovka Louny má dneska na programu akci s názvem Antikotel 2026. Vltava je dneska v Bystru Vlaštovka, což je v Klatovech. No a v letním kině Háječek v Českých Budějovicích jsou HM a taky Space Detour.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, ještě jedna rychlá doprava v této hodině. Děje se toho celkem dost v Brně, v Měřičkově ulici na křižovatce s Filkukovou. Asi jo, došlo ke střetu osobáku s chodcem, neprůjezdný jeden jízdní pruh, zasahují tam záchranný složky na dálnici D5, 58 km ve směru na Plzeň, stojí na vozovce odstavená dodávka, dálnice D11 na 109. kilometru směrem na Prahu stojí porouchaný auto, dejte pozor. No a Vekbelský, tedy v Praze, směrem na Hloubětín za sjezdem z Cínovecké stojí porouchané nákladní auto, počítejte se zdržením v koloně.
0: Radio Rock Zone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: je to možný, je to možný. Tohle byly, jak oni se jmenujou? No jasně, Vysací zámek, Známka Panku, je to možný. Několik minut zbývá do 10. hodiny, my je do sytosti doplná, využijeme 29. květen, pátek, hezký. Vlastně ještě v podstatě ráno mám před Tomáš Frede, je tady taky Pišto, pojďme do toho.
1: Dobré, pravé, ještě ráno ledné.
0: Ano.
1: Hele, keci stranou, ty stejně neznáš Los Fastidos, tak tě na ně do Sabřídou zvát nebudu, navíc je to určitě vyprodaný. Tak mi rovnou řekni, kdo má dneska narozeniny.

0: V podstatě tohle by mohly být takový Beatles.
1: No,
0: vlastně jo. Protože ty status quo prostě taky ty Beatles skradli.
1: Vypadá, že ty bicí jsou stejně blbě nazvučený.
0: No jo, tak za to prostě ty kucí nemohli, no. I tak byli Beatles revoluční, ale pojďme se nebavit o Beatles, když se máme bavit o status quo.
1: A není to škoda?
0: Je to velká škoda, ale nic s tím neuděláme.
1: Já v rámci těch dnešních narozenin bych se ještě minimálně jednou k Beatles vrátil, ale dobře. Tak, jo. Status quo. Zpěvák, kytarista Francis Rossi.
0: No to je Franta.
1: František, řekněme jako Růženka.
0: Je to možný, Franta Růženka ze status quo, což je on to byl, je zpěvák.
1: No frontman.
0: Frontman, no jasně, tak to je jasný, že když je to status quo, že tam bude čtverec a já říkám 1948.
1: No tak to říkáš zase blbě.
0: Jasně. To já vím.
1: Ostatně, jak se naše rubrika jmenuje. A já bych už bych skoro přejmenoval na zase o rok blbě, vole.
0: Ježíš, tak kolik, 49?
1: No jo, je to tak.
0: No tak všechno krásný, samozřejmě pevné zdraví Františku Růžičkovi a pojďme dál. No chtěl jsi Maideny a chtěl jsi v nějakým rozmezí, ne?
1: No chtěl, no.
0: Tak to je ono.
1: No tak vytěžíš. No,
0: že na mě tak koukáš.
1: No tak já to období vlastně jako...
0: Tohle prostě není Dick v Insonovi.
1: Ano, není. To no, je tak právě... po novu Dick in Sean.
0: Ano, Dick in Sean. Je to prostě takový ten jiný, ten druhý, co tam nějak byl chvíli.
1: Tedy ne Paul Di'Anno, ale Blaze Bailey.
0: Jo, ježíš, ještě tenhle ten. Já bych málo zapomněl. No, Blaze.
1: Co?
0: Blaze může být ročník 1958.
1: Tak zase blbě, Blaze Bailey má dneska narozeniny a narodil se v roce 1963.
0: Tak to já se netušil, že je takhle mladý chlap.
1: Ten by skoro mohl do Nirvány, vole.
0: No normálně, v podstatě ten v té Nirváně měl být.
1: No neměl, on má výrazně méně vlasů.
0: To je pravda.
1: A byli všichni vlasatý.
0: To je pravda, ale flanelku by možná na sebe dostal. Každopádně přejeme mu taky pevné zdraví, ať se má hezky. No a teď už teda do našeho, že jo.

0: Ano, tak je to profesionální hráč na tamburínu, nebo ten lepší?
1: Povím ti to takhle, když jsme skončili u této písně.
0: Ne,
1: jeden
0: ne.
1: Z dvou bratrů přinesl dvě písničky a jednu chtěl zpívat a říkal si, já mu tam musím postrčit ještě tuhle, protože to je větší slinták a tak to bude chtít zpívat von a mně zůstane ta Don't Look Back in Anger.
0: Ach jo.
1: A jelikož Wonderwall zpívá ten lepší z bratrů, samozřejmě Liam Gallagher, tak mluvíme o Noelu Gallagherovi.
0: One, two, three, four. No, takže promiň, já jsem teďka se soustředil na ten groove.
1: Co?
0: Taky se těším na den, kdy budeme slavit narozeniny někoho jiného, co jsi než jednoho z těch nerudných, protivných, arrogantních bratrů Gallagherovi.
1: Tam se jim to furt střídá, ale ten synek od Ringo Stára, jsme u těch Beatles mimochodem zase.
0: Je, tak
1: počkej. Takže on tam ani nehraje,
0: já
1: ne?
0: Já myslím, že to spojení s Beatles si chtěl úplně z jiných důvodů.
1: No chtěl, kdybys mi pustil Don't Look Back in Anger od začátku třeba.
0: A to, že samozřejmě prostě, jak to bylo v té naší oblíbené scénce, jo, ten John Lennon, to byl dobrý chlap, předpověděl všechny naše písně. Je, počkej, co jsi chtěl?
1: Nevadí, ale je to taky na dne, no.
0: Já se omlouvám. Problém u Oasis je třeba ten, že jich máme hodně, jo. To taky nemám rád. Tak tady,
1: my máme tak hodně, až jich máme vlastně občas dost.
0: Co říkáte na vaší konkurenci? Mně se nelíběj. Já si snad tu scénku pustím. Každopádně Noelovi všechno krásný.
1: No tak dobře, dneska má narozeniny a narodil se.
0: Pochopitelně v té Nirváně mohl být, ovšem kdyby tam byl.
1: Kdyby nefandil Manchesteru City. Ty
0: je to tak, tak
1: co
0: dost
1: to je za klub?
0: Možná prostě by byla celá seattleská scéna taky daleko arrogantnější, než byla. Každopádně Noelovi všechno krásný říkám 1967.
1: Tak kolik?
0: 7.
1: Jo, neuvěřitelný.
0: 7, takže on bude kulatý příští rok.
1: Chtěl jsi to říct zase blbě, ale ano, Noel Gallagher
0: se
1: narodil.
0: Já myslím, že k jeho kuletinám by mohlo být nějaký turné zase příští rok. Proč si nepokazit prostě
1: narozeniny
0: výročí, životní jubileum, tím, že budu zase trajdat někde po
1: světě. Já myslím,
0: světě.
1: Že tam se proslýchá, že 27 ale zase něco udělají.
0: Jo, prosím tě, to ví, že jo. Ano, narodil se v tento den, 29. května 1967.
1: Je to tak.
0: No tak jo, tak víc toho nemám.
1: A mě to až líto, já bych vlastně klidně slavil celý Oasis.
0: A já třeba vůbec, každopádně.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Těším
1: no.
0: Na jeho odvěkého rivala, konkurenta Damona Albarna na Rock for People, tedy s kapelou Gorillaz.
1: Aha.
0: To je oslý mostek, co?
1: To je krásný.
0: No, tak jo.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sbírku Patron dětí zneužívají šmejdi. U Varšavy hoří lesy a vyhlášení Zlatého míče bude hostit poprvé Londýn. Nadace Sirius varuje před povodníky. Organizace zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem upozorňuje před zneužití e-mailové adresy internetové sbírky Patron dětí. Hexy z e-mailu info@patrondeti.cz rozesílejí podvodné žádosti o proplacení faktur. Lidé takové faktury nemají platit. Nadace ve spolupráci s technickými odborníky a právníky pracuje na nápravě. Příručku pro krizové situace si prolistovala většina Čechů. Manuál s názvem 72 hodin rozeslalo ministerstvo vnitra do domácností loni v říjnu. Obsahuje rady, jak se připravit na krizové situace. Příručku si přečetlo, nebo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Sociolog Martin Převrátil to považuje za úspěch.
3: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, ať už se to týká potravinami, schánění informací, co mít doma, jak se technicky vybavit. Jsou to drobnosti, ale jsou důležité a tamto povědomí se jednorázově navyšovalo.
1: Odborníci ale zároveň upozorňují, že jednorázové kampaně nestačí. Stát by se podle nich měl problému věnovat kontinuálně. Podobně jako například ve Švédsku nebo Finsku. U Varšavy v Polsku hoří lesy. S požárem bojují skoro 400 hasičů. Oheň se rozšířil na desítky hektarů. K jeho šíření napomáhá sucho a silný vítr. Úřady rozhodly o evakuaci dvou vesnic. Jejich obyvatele policie převezla do školy v jiné obci. Hasiči příčinu požáru zatím neuvedli. Vesnici nevylučují žhářství.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vyhlášení výsledků prestižní fotbalové ceny Zlatý míč se letos poprvé uskuteční v Londýně. Organizátoři se tak rozhodli na počest prvního vítěze ankety Angličana Stanleya Matthewse, který si ocenění odnesl před 70 lety. Přesné místo konání ceremoniálu, který obvykle hostí Paříž, zatím není známo. Gala večer je naplánován na 26. říjen.
4: Snímek sleduje cestu Michaela Jacksona od dětské hvězdy Jackson 5 až po status globální ikony. Je hlubokou sondou do duše umělce, jehož genialita navždy změnila tvář popkultury. Zatímco on sám hledal své místo v záři neutichajících reflektorů.
1: Říkám, že tam budu zatím mluvit a ty mi... Nevím, že zapneš mikrofon, pustíš tam. Jsem chtěl říct, že do kina můžete skočit na americký snímek Michael, ano. Že jo? Tedy velkolepý životopisný epos, ano. Který otvírá dveře do zákulisí jedný z největších hudebních ikon všech dob.
0: Děkujeme.
1: Michael, no.
0: Pojďme si prostě oba přiznat, že jsme se hold na toho Michaela tak těšili a máme ho tak rádi, že prostě jsme úplně vyignorovali veškerý text kolem a no. Úvod a stáť a závěr a tak dále.
1: Tě rovnou Sašenka a Michael a hotovo.
0: No přesně, tak pozor, ale já ještě něco mám. Musel jsem.
1: A proč?
0: Protože dneska
1: ti chodí
0: má...
1: malá osa. Jo, bude červen, bude osa. No,
0: tak to zaprvé. Ale když jsme byli u těch narozenin, dneska má narozeniny taky moje maminka, tak prostě nic vhodnější. Ježíš, už vím. Já jsem blbej. No,
1: to si nedal Neckyho.
0: Vidíš, i píš to ví.
1: Že musíš dát Neckyho přece,
0: musím
1: ne?
0: Dát Václava Neckáře samozřejmě.
1: Ale říkej tomu fotbalovým žargonem, no má Necky.
0: Ale to říkáš ty, já nemůžu před maminkou mluvit takhle sprostě. To je úplně jasný.
1: Mamky Necky.
0: A no.
1: No tak to je krásný, ne?
0: Takže mamince, já tímto přeju všechno krásný na dálku. Já ji samozřejmě popřeju osobně a to už dnes jedu za ní.
1: To víme, segra ti bude nalívat aperolky, všechno víme.
0: Ano, moje sestra mi bude nalívat aperol. No a já bych si to nemohl jako jinak odpustit, no. Můžeš říct, jaký bude počasí, teď už je to fuk, já mám splní, no, já jsem spokojený.
1: A bude slunečno, maxima, budou docela vysoký.
0: Je, samozřejmě, moje maminka má narozeniny, takže prostě sluncem zalité údolí, to je jasný.
1: Později odpoledne od západu, my jsme nějaká východ. Jako oblačnost,
0: než tam
1: ale vynešte přesně. No, a vám to dojde k ránu a to už budete stejně oblačný, takže... Až někteří zatažení.
0: Já už věděl. To je stejně písnička. No nic, tak jo, my jdeme dál. Pojďme si dát Janis Joplin, dáme si taky Queen nebo Kabát.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Prostá klasika, Janis Joplin na rádiu Rock Zone, 10:20 už za pár vteřin.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Inu, dáme si zase nějaké informace z dopravy. Martina sleduje tu pražskou, čau.
2: Ahoj, to má silný provoz, stále čekejte na příjezdu do Prahy po D5C od Plzně, a to zhruba od 6. kilometru. Kolona pak jede až k Ořechu na pražský okruh směrem k D1. Doprava zpomaluje na výjezdu z Prahy na Chomutov na úrovni letiště kvůli omezení a zdržíte se také na Gbelské, kde ve směru do centra po sjezdu z Cínovecké došlo k nehodě, je tam kratší kolona. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky. No, my po celý týden soutěžíme o lupeny na rockzóní, večírek, mejdánek, to je jedno, jak to nazvem, který se bude konat už 11. června na lodi Cargo Gallery, zahrajou tam Totáči, taky Portless. No, já mám samozřejmě pro vás lupeny i dnes, a jsem nějaký hele, rozšafnej a taky zároveň ulíněný, hele, je pátek, tak jsem si říkal, že dneska bych ty lupeny mohl zkrátka někomu věnovat. Prostě, kdo si zavolá, tomu ty lupeny dám a hotovo 20, nebudem se tady trápit nad nějakou soutěží, já než bych zase něco vymyslel, hele, to je rychlejší a snaží to udělat při pátku takhle. Ano, lenivý Tomáš tedy nabízí dva lupeny na rockzóní mejdan, který se bude konat 11. června na lodi Cargo Gallery, tedy na Smíchovský náplavce, tady v Praze, s totálním nasazením a Portless. Číslo sem ke mně do studia je 255-700-707. Tedy 255-700-707. Neuvěřitelný, hele, sotva toček, dořekne, už mu někdo volá. Tak já nevím. Haló, s kým hovořím?
3: Ahoj, tady Martin.
0: Martine, ty jsi mě slyšel a voláš kvůli lístkům.
3: Jo, je to tak.
0: Je to tak. Ty máš prostě, nemáš taky takový ulíněnej ten pátek, čověče, mimochodem? Jakože se ti třeba tak nechce nic dělat? No to já nevím, já znám jako lidi, kteří při pátku naopak po celém týdnu začnou být aktivní. Hlavně ve večerních hodinách, teda musím říct.
3: Jo.
0: Hele, každopádně, řekni mi, znáš aspoň jednu z těch dvou kapel, Totální nasazení nebo Portless?
3: No, tak znám, no.
0: No, to neznělo moc přesvědčeně, ty vole, tak prostě tak musíš aspoň zahrát nějakou komedii, jakože, jo, Portless zbožňuju.
3: To spíš Totální nasazení.
0: Dobře, tak Totální nasazení od teď zbožňuješ, no a já ti gratuluju, máš u mě dva lupeny, vydrž mi na telefonu, jo?
3: To je skvělý, dík moc.
0: Je to skvělý. Panečku, to bylo nadšení. Tak jo, dáme si Pretty Reckless.
1: Radio Rock Zone.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
10: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: 90 k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
13: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jo, jdem to omrknout, o tom žádná. Na dálnici D1, 193 a půl kilometr směrem na Ostravu, tam se srazily dva kamiony. Počítejte s kolonou, 114. kilometr D1 ve směru na Brno, stojí u hranice odstavený osobní vozidlo. No a na trase mezi Litoměřicemi a Českou Lípou u Hostíkovic došlo k dopravní nehodě. Je to bohužel se zraněním, počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava v této hodině. Dejte pozor, v Brně na křižovatce ulic Bubeníčkova a Gajdošova, tam se srazila dvě auta, počítejte se zdržením. V Praze v Radotíně v křižovatce Prvomájové ulice a náměstí Osvoboditelů zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s cyklistou, počítejte se zdržením. No a Vegbelský směrem na Hloubětín za sjezdem Scínovecký stojí porouchaný nákladní auto, počítejte se zdržením v koloně.
0: Radio Rock Zone.
2: Potisk trička, potisk trička, byla CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

Spin on the freeway, turn.

0: Tohle to tamhle to necelá minuta do 11. pátek 29. května, naprosto opravdové a nefalšované krásné dopoledne vám přejeme, ale co já bych se tady Pištovi do toho, že jo, je to jeho?
1: Dobré pravé dopoledne, teploty venku, byl jsem se tam podívat, je tam teplo, tečka.
0: Skvělý.
1: Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN si dnes můžete připomenout, jak chcete. A můžete večer třeba na koncert, třeba na barák v Ostravě, tam jsou Fall from Everest, nebo taky Raven Bombs, a nebo Vltava v Bystru Vlaštovka, to je v Klatovech.
0: Já jsem v celku nedávno o ty Rave Bombs, nebo jak se to jmenuje?
1: Raven Bombs.
0: Jo. Zakopnul. A je to, člověče, dobrý, je to jako, kdo máte, ne, jsou to Rave Bombs, jsou pravda. To takový prodigy.
1: No, tak do Ostravy nic špatného přijet nemůže, i by tam dostali.
0: To je jasný, ale jako kdo má rád jako rave a vůbec jako někdejší tvorbu prodigy, nebo někdejší prostě, prodigy samozřejmě stále vlastně jsou, tak by to mohlo bavit, to je celý.
1: Tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Z teroristického útoku v Pardubicích je obviněná další žena. Jiříkovský stihl odklonit bitcoiny za další miliardu a Červenka by rád dál reprezentoval. Soud poslal do vazby cizinku obviněnou z útoku na pardubickou zbrojovku. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Policisté zatím poslední podezřelou zadrželi ve středu. Obvinili ji z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, za což hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Odsouzený podnikatel Jiříkovský stihl odklonit značnou část bitcoinů. Podle policie je na jiné adresy v hodnotě zhruba miliardy 140 milionů poslal pouhý den před oficiálním otevřením virtuální peněženky a předáním daru za miliardu korun ministerstvu spravedlnosti. Část z odkloněných bitcoinů v hodnotě několika desítek milionů přitom podle serveru novinky.cz skončila na adresách ovládaných brněnským advokátem Karimem Ticem, který Jiříkovského v minulosti zastupoval. Vyšetřovatel viní Tice ze zvlášť závažného zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz. Velvyslancem České republiky ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. Velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí nahradí Miloslava Staška. Američané návrh vlády schválili. Přeobsazení postu je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy. V lednu ho zrušil kabinet Andreje Babiše, ale nakonec se v něm Babiš s prezidentem Pavlem podle jeho slov domluvil na 4 změnách.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Našim hokejistům na šampionátu chyběla větší síla. Vyplývá to z vyjádření kapitána Romana Červenky, podle kterého je čtvrtfinálové vyřazení s Finskem odrazem reality. Podle něj byla navíc hra naší reprezentace na mistrovství světa často naivní a rozházená. Červenka vyjmenoval i další důvody neúspěchu.
3: Celý turnaj byl velice náročný a dá se říct, že jsme neměli jednoduchý zápas na tom turnaji a tak nějak říkám, asi se nenašlo se konzistentně ta správná chemie, aby jsme konzistentně ukazovali ten výkon třeba jako proti Švédům nebo proti Kanadě.
1: Sám kapitán Červenka se reprezentačního dresu dobrovolně vzdávat nechce. Prohlásil, že pokud bude mít výkonnost, rád dorazí i příští rok. David Koller vyběhne na pódium se zajímavým projektem. Do parády si vezme 20 nesmrtelných písní Karla Kryla a převede je ve speciálních aranžích. Podle Kollera ho k tomuto kroku dovedla současná aktuálnost děl legendárního písničkáře, který zemřel 5 let po sametové revoluci. Koller s jeho skladbami vystoupí 3. prosince v pražském O2 Univerzu. Směje se do dlaní. Ústa a úsměv. Dnes skoro jasno, k večeru od západu nějaká oblačnost, jinak maxima kolem 26.
0: Děkujeme krásně, pokračujeme v muzice, dáme si tentokrát Rise Against, nebo třeba Evanescence.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11:20 už za pár vteřin. A my si dáme ještě jedno poslední dostaveníčko s Martinou ohledně dopravy. Marti, ahoj.
2: Ahoj, to má komplikace. Čekejte na Praze 6 na Vítězném náměstí u sjezdu na Dejvickou, kde bourala dvě osobní auta. V Radotíně v křižovatce Prvomájové ulice a náměstí Osvoboditelů zasahují záchranáři u nehody osobního auta s cyklistou. Počítejte tam s omezením. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky, my si dáme, ty brďo, dáme si vzpomínku na Prague Conspiracy. Připomenu, že Prague Conspiracy výjimečně zahrají na 20. na 20. ročníku festivalu Mighty Sounds, který se koná už brzy. Já vlastně tohohle času můžu využít proto, že vás pozvu na další díl pořadu od Poslech Toma Fredeho, který se koná opět zase příští týden ve čtvrtek, jak už bývá zvykem, o 13 hodin a právě hosty budou pořadatelé festivalu Mighty Sounds, takže se budeme bavit právě o tomhle skvělém festiáku, který tedy navíc letos slaví 20 let. Tak, konspiračky tam budou, no ovšem dáme si taky novinku, kdo by to byl řekl, že novinka bude od legendárních Europe.
0: Radio Rock Zone.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Ano, jdem to omrknout. Krátce po půl dvanáctý, po všech tradičních aktualizacích našich pánů meteorologů, jsme aktuálně na 22 stupních a jasno, a tedy změnila se předpověď, či nezměnila se? Tak, toť otázka hned bude zodpovězena a v zásadě není, což je vlastně skvělá zpráva, protože dnešní předpověď hlásá, nebo předpovídá jasno, nebo skoro jasno. Večer hlavně na severozápadě polojasno, teploty mezi 22 až 26 v Čechách, místy až 28 stupňů. V noci to klesne k 15, no a sobota 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území kolem 22. No, tak jo, máme si Royal Blood.
0: Radio Rock Zone. Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava v této hodině v Ostravě na hlavní třídě bourala dvě vozidla. Projíždějte s opatrností. Na Pelhřimovsku na příjezdu do Čáslavska z Kopaniny bouralo osobní auto s traktorem. Projíždí se Kivadlově, no a v Praze Radotíně v křižovatce Prvomájové ulice a náměstí Osvoboditelů zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s cyklistou. Počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde?
5: Od lesa, koupí auto od ESA.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku, pum.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
15: Muzika na tělo.

0: Co to je?
1: To je solo. Tohle je prosím pěkně kytarový solo.
0: Proč?
1: To, co prostě my dva jsme nikdy moc nepochopili. Každopádně Aerosmith a Youngblood na rádiu Rock Zone. Půl minuta zbývá do 12. Krásný pravý poledne vám přeje Tomáš Frede. Pátek, dobrou chuť.
0: A dobrou pič.
1: Dáme si k tomu ještě dobrý zpráv.
0: To je tak, když si Youngblood vezme nějaký dětky k sobě, že jo.
1: Toho.
0: Prostě tam nadspou solo.
1: Ty dětci jsou nejlepší kapela na světě. Prostě ne. To narazil, bohužel umysl
0: dneska
1: narazil.
0: Jsou nejlepší kapela na světě Los Fastidos v Sub-Zero večer.
1: Tak, to jo, to no. Beru.
0: To je jasná
1: věc. To jsem dopustil normálně a sám mě to baví.
0: No tak jsou dobrý, ne? Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Oni jsou dobří.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Brně se říká, jsou krutí.
0: Brně nehrajou. Pavel odmítl ruský dron v Rumunsku, u Varšavy hoří lesy a vyhlášení zlatého míče bude hostit Londýn.
1: Že nejsou krutí.
0: Petr Pavel podporuje Rumunsko. Český prezident označuje zásah domů v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Souhlasí s výzvou rumunského prezidenta, aby na ruskou agresi přišla silná mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit, píše Pavel na X-ku. Příručku pro krizové situace si prolistovala většina Čechů. Manuál s názvem 72 hodin rozeslalo ministerstvo vnitra do domácností loni v říjnu. Obsahuje rady, jak se připravit na krizové situace. Příručku si přečetlo nebo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Sociolog Martin Převrátil to považuje za úspěch.
3: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, ať už se to týká potravinami, schánění informací. Co mít doma, jak se technicky vybavit. Nejsou to drobnosti, ale jsou důležité a tamto povědomí se jednorázově navyšovalo.
0: Odborníci ale zároveň upozorňují, že jednorázové kampaně nestačí. U Varšavy v Polsku hoří lesy, s požárem bojují skoro 400 hasičů. Oheň se rozšířil na desítky hektarů, k jeho šíření napomáhá sucho a silný vítr. Úřady rozhodly o evakuaci dvou vesnic. Hasiči příčinu požáru zatím neuvedli.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vyhlášení výsledků prestižní fotbalové ceny Zlatý míč se letos poprvé uskuteční v Londýně. Organizátoři se tak rozhodli na počest prvního vítěze ankety Angličana Stanleyho Matthewse, který si ocenění odnesl před 70 lety. Přesné místo konání ceremoniálu, který obvykle hostí Paříž, zatím není známo. Gala večer je naplánován na 26. říjen. Parkway Drive chystají novou desku. Australská metalcoreová kapela se vrátila do studia, což potvrzuje i jejich příspěvek na sockách. Posléze to potvrdil i zpěvák Winston McCall. Není ani jisté, ale kdy chystané dílko Parkway Drive pustí do světa. Dnes čekejte skoro jasno, od západu později přibývání oblačnosti, maxima do 26.
1: Děkujeme krásně, hezký pravý poledne ještě jednou, je tu 90ková muzika, dáme si Pearl Jam nebo taky Spin Doctors.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.22, ano, Oasis tedy, samozřejmě připomenu dnešní oslavenec Noel Gallagher, který se narodil v roce 67, ano, příští rok ho čekají kulatiny. Nic, pojďme se podívat v rychlosti na dopravu, jak to vypadá v tuhle chvíli na dálnici D2 na 53. kilometru směrem na Brno. Havarovalo osobní auto do dopravního značení, nehoda nebrání provozu, dejte v místě pozor, no a... Na Pražském okruhu na 1,5 km směrem k D1 stojí nepojízdná dodávka, taky to tam komplikuje.
0: Radio Rock Zone.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Parvileta. Více info parvileta.cz a Facebook.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: V Autopalas Spořilov, kde provozujeme specializované Ford Transit Centrum, vám připravíme fleetové řešení na míru s bezkonkurenční splátkou a servisem na jednom místě. Ať jste živnostník nebo velká firma, s legendárním vozem Ford Transit vás nikdo nezastaví. Jako experti z Transit Centra vám garantujeme nadstandardní péči a hlubokou znalost potřeb vašeho podnikání. Pro individuální nabídku navštivte autopalas.cz nebo kontaktujte náš prodejní tým. Ford Transit Centrum, Autopalas Spořilov. Rozjeďte své podnikání již dnes.
9: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
1: 12.30, rychlá doprava, číslo 2 v této hodině na dálnici D11, 74 km u Chlumce nad Cidlinou ve směru na Jaroměř. Dejte pozor na nepojízdný osobní auto na Krajnici. No a na trase z Pohořelic do Brna na sezdu do Popovic bouralo osobní auto s nákladním. Zdržíte se tam nárazově.
0: Radio Rock Zone.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Vysku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pojďme to dorazit, co se dopravy týče, poslední v této hodině. Na dálnici D8 na 640,5 km ve směru na Prahu stojí na vozovce odstavený osobní auto. No a D11, 74 km, připomínám, u Chlumce nad Cidlinou ve směru na Jaroměř. Dejte pozor na nepojízdný osobní auto na krajnici. Na dálnici D1, 323 km, prosím pěkně, směrem na Prahu, stojí odstavený motocykl, taky velký obacha.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Polední 90 za náma, ladíte Radio Rock Zone, krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede, minuta něco málo do 13. hodiny, tedy před námi ještě jedny zprávy a vás s dovolením pozvu někam za muzikou, tak ku příkladu samozřejmě jedou nějaký openerový akce v plzeňském amfiteátru Rock in Plzeň, falomoucký korunní pevnůstce YOLO Festival, no a nebo třeba Antikotel ve Strmovce v Lounech. Tak toliko pozvánka na nějaký openerový akce, teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Češi se smrtelných nemocí nebojí, slovenské školy mají málo žáků a čtvrtinu zápasu mundiálu mohou ovlivnit vedra. Mezi Čechy klesá zájem o posilující dávky vakcín. Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti 9 nemocem, například záškrtu, tetanu, spalničkám či černému kašli. Vakcíny proti dalším nemocem jsou dobrovolné. Na přeočkování ale ne všichni dorazí. Ochrana tak nemusí být dostatečná. Příměstské vlaky okolo Prahy čeká od června velká výluka. Vyžádají si ji opravy Masarykova nádraží v centru metropole. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje na dvou hlavních směrech.
3: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín.
2: Vlakové spoje se zkrátí od 1. června. Většina změn bude platit až do příštího roku. Slovenské školy mají málo žáků. Některá vzdělávací zařízení ani nesplňují zákonem stanovený minimální počet 150 dětí. Podle nejnovějších dat tyto školy dosahují horších výsledků ve vzdělávání.
4: Keďže současný systém je neudržatelný, školy se spojí do větších celků. Z malých obcí se přesunou do větších spádových, takzvaných střediskových obcí, tak aby se zachovala či zvýšila kvalita vzdělávání. Hovorí se o optimalizaci, ale i nastavení nových pravidel financování, které má být efektivnější. Viacero menších škol se bude spájat, aby fungovali jako jeden školský klaster so spoločným vedením, hospodárením. Zdieľať si budú aj učiteľov. Jozef Báloko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
2: Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Nick Cave nevyloučil, že se pokusí o novou desku. Naznačil, že se svou kapelou The Bad Seeds potloukají po studiu s mlhavou představou možná něco natočit. Zatím je to ale podle něj ve fázi experimentů. Zatím posledním jejich studiovým počinem byla placka Wild God z roku 24. Čekejte skoro jasno, na západě postupně oblačno, maxima kolem 26.
0: Děkujeme velmi pěkně a další muzika v této hodině. Dáme si určitě Green Day, dáme si taky Bon Jovi nebo Nightwish právě teď.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 13.19, jednu rychlou dopravu samozřejmě dáme. Dejte pozor, na Praze 6 v ulici pod Drinopolem bourala dvě auta. V Brně na Libušíně třídě na křižovatce s Pavlovskou se střetlo osobní auto s motorkářem. Taky opatrně ve Vsetíně v ulici generála Klapálka došlo k dopravní nehodě, zdržení je tam minimální. A ještě jednou nakoukneme do Prahy v Čakovicích v Kostelecké ulici na křižovatce s ulicí Zatratí se střetlo osobní auto s nákladňákem, počítejte s omezením. Tak výjimečný pátek, neb vyšlo nové album Paula McCartneyho. Ano, Sir Paul McCartney vydal nové album a my si dáme je hned jednu pecku z toho alba, jmenuje se Ripples in a Pond a myslím si, že je to prostě krása. Ano, někdejší Beatle stále ještě tvoří a vydává novou muziku, co víc si můžeme přát. Tak jo, Paul McCartney právě teď na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
7: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Vítejte Sounds, unikátní festiák poslední červnový víkend u Tábora. Třídenní plejáda našlapaných kapel. Na Rock Zone jsme vám připravili ochutnávku už dneska. Každou hodinu jedna kapela, která zahraje na Mighty Sounds.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No ještě jednou mrkneme na to, co kde dneska. Napříč republikou, tak Praha Sub-Zero, Los Fastidios, taky Rumaska a The Shifty Grifts, Samovajo a Zombiero Martin v Kafé v lese. Noise Don't Cry a Glad for Today v Music Clubu Jižák, Czech Floyd jsou ve vagonu v Olomoucký Korunní pevnůstce. Dnes YOLO Festival, je tam spousta muziky v ostravském baráku Fall from Everest a taky Rave Bombs. V Plzni v amfiteátru Placa Rock in Plzeň, v pardubickém areálu pardubického pivovaru Tři sestry Open Air, no a třeba Vltava je dnes v Klatovech v bistru Vlaštovka.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Prodáváte a

0: dostanete extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rockzone.

0: Ode mě to pro dnešek opět všechno, loučím se s vámi, děkuji za pozornost, od 14. už Šimon Kalousek, krásný zbytek dne, no a užijte si samozřejmě taky víkend, uslyšíme se po něm, do té doby čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: S Rock Zonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
9: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Legendární Alice Cooper vystoupí 30. června letošního roku v Plzni v tamní Logspeed.cz aréně. My jsme si ho teďka na rádiu Rockzone dali speckou White Line Frankenstein. No a tenhle ten song nás zároveň doprovodil hudebně ke 14. hodině, tedy ke chvíli, kdy už vás od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, pohodový páteční odpoledne, a to s datem 29. května 2026. Dneska mají svátek Maxové, čili Maximiliánové a Maximové, tak milí pánové, všechno krásný. Je taky Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN. No a je se mnou taky v tuhle chvíli ve studiu Veronika, abychom dali první společný zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, jasně, je to tak. Já všem přeju krásný pátek. Já jenom kouknu tady s váma rychle, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. Chick Floyd dneska v Praze ve Vagonu, v Olomouci Jolo Festival 2026. Tamní korunní pevnůstce. Vy se ještě mrkněte k nám na sociální sítě nebo do sekce Club Life na našich webovkách. Máte tam další tipy, kam můžete dneska vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Šance single žen na umělé oplodnění roste. Kongo má prvního vylečeného z eboli a o víkendu končí fotbalová sezona. Umělé oplodnění pro single ženy je na dosah. Ministerstvo zdravotnictví totiž podle novinek.cz připouští změnu zákona. Šéf rezortu Adam Vojtěch s tím problém nemá a žádá etickou komisi ministerstva, aby to posoudila. Doplnil, že současný zákaz, kdy žena bez partnera nemůže podstoupit umělé oplodnění, se stejně obchází. Třeba tím, že si žena do centra asistované reprodukce přivede kamaráda, kterého za partnera vydává. Změnu nyní podporuje i Česká gynekologicko-porodnická společnost. Kdo má ale s případnou změnou zákona problém, jsou někteří experti a opoziční politici. Vláda totiž může klinikám premiéra Andreje Babiše vylepšit biznis rozšířením okruhu klientek. Dopravní spojení mezi Mladou Boleslaví a Jičínem bude rychlejší. Ředitelství silnic a dálnic totiž staví přeložku silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Úsek dlouhý přes 8 kilometrů povede od mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos na dálnici D10. Tříproudová silnice má zrychlit spojení směrem do Jičína a z obcí odvést tranzitní dopravu. Alespoň tak to tvrdí mluvčí silničářů Honza Rídl.
3: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože tranzitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
1: Součástí stavby bude 7 mostů, 3 nadjezdy, 2 protihlukové stěny a 2 mimoúrovňové křižovatky. S dokončením projektu se počítá za 2 roky. V Kongu propustili z nemocnice prvního vylečeného pacienta z eboli. Má negativní výsledky 2 testů, jak oznámila Světová zdravotnická organizace. V Kongu je teď přes 900 lidí podezřelých na nákazu ebolou. Epidemie propukla v půlce května v provincii Ituri na východě země, odkud se rozšířila až do sousední Ugandy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Odvetami baráže o účast nejvyšší soutěži skončí o víkendu fotbalová ligová sezona. V obou dvojzápasech mají nakračeno k setrvání mezi elitou favorizovaná mužstva z první ligy. Ostrava bude v sobotu hájit náskok 3-0 na hřišti Táborska. Slovácko po úvodní výhře 4-1 přivítá v neděli taky od 13 hodin Artis Brno. Baráž se hraje od sezony 2018 a 2019 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Soundgarden chystají své poslední album. 9 let po smrti frontmana Chrise Cornella dostává deska konkrétní obrysy. Podle kytaristy Kima Taylora kapela společně s producentem Terry Datem postupně dokončuje starší rozpracované nahrávky, které je potřeba dotáhnout do finální podoby. Z hudebníkových slov zároveň vyplývá, že návrat Soundgarden na koncertní pódia není příliš pravděpodobný. Kapela podle něj nechce vystupovat pod stejným jménem bez kompletní původní čtveřice, která její příběh formou až od samého začátku. V noci bude jasno až polojasno, později bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v údolích kolem 8 a na horách kolem 11. V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě země se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách čekejme kolem 18.
0: Tak jo, já děkuji Verče za zprávy. Po 14. hodině si tady dáme Theory of a Deadman, taky Becka. A na úvod hodiny to bude Marilyn Manson se songem vypůjčeným od Depeche Mode, Personal Jesus.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Pink Floydi, slavný album Dark Side of the Moon z roku 1973 a klasika Moni právě teď na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od rokový klasiky na silnice pojďme, 14.20, Kuba nám řekne, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Momentálně je omezený provoz v Praze na Kbelské ulici do Hloubětina u Novopatské. Očekávejte přerušované kolony od Cínovecké od sjezdu na Zdiby. Silný provoz a kolony hlásí řidiči z Dejvického tunelu a Bubenečského v Blance před výjezdem do Nové Polhotavské. Popojíždí se na Pražském okruhu v koloně od Zličína po Ořech na cestě k dálnici D1. A momentálně pozor na dopravní nehodu za Prahou na dálnici D1 směr Brno na 12,5 kilometru. Postojte si v koloně od Průhonic. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Tady v Praze připojím ještě Řeporie v Ořešské ulici u nájezdu na Pražský okruh. Bourala motorka, na místě zasahují záchranáři. Na sjezdu z dálnice D8 na Roudnici nad Labem na 29. kilometru směrem od Prahy havarovaly dvě osobní auta, počítejte s omezením a nárazovým zdržením. V Příbrami v ulici Jana Drdy bouraly dvě osobní vozidla, jeďte tam opatrně. V Českých Budějovicích na Husově třídě u křižovatky s ulicí Jaroslava Haška došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, celou věc už šetří policie. A v Karlových Varech v Buchenwaldské ulici u křižovatky s Plešiveckou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a provoz je tam částečně omezen. Tak jo, my si za chvilku dáme novinku od kanadských Nickelback, která se jmenuje Bones for the Crows. No a každou hodinu si taky hrajeme nějakou kapelu, která letos zahraje na festivalu Mighty Sounds, který se pomalu ale jistě blíží. Já připomenu, že proběhne od 26. do 28. června na letišti Aeroklubu v Táboře. No a jednou z kapel, který tam se objeví letos, tak budou i Totáči, neboli Totální nasazení, tak si od nich v téhle hodince dáme Zakázaný ovoce.
1: Radio Rock Zone.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host v pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Mighty Sounds. Unikátní festák poslední červnový víkend u Tábora. Třídenní plejáda našlapaných kapel. Na Rock Zone jsme vám připravili ochutnávku už dneska. Každou hodinu jedna kapela, která zahraje na Mighty Sounds.

0: Rozme se, živák Crazy na rádiu Rockzone. Tak přátelé, dneska odpoledne naposledy před víkendem budete mít šanci vyhrát dva lupeny na náš Rockzone večírek, neboli na akci Party Rádia Rockzone na lodi Cargo Gallery. A já připomínám, že tahle akce proběhne ve čtvrtek 11. června, tam, kde jsem říkal, tedy na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce, a koncertovat vám budou Totální nasazení a Portles. Chcete-li se tam podívat a vzít ještě někoho sebou na tenhle určitě jedinečný večírek, tak zůstaňte naladěný, protože zhruba za hodinu, to znamená okolo 15:30, si tady právě tuhle soutěž dáme.
1: Radio Rockzone, počasí.
0: Tak, aktuální teploty v Česku v průměru kolem 25 stupňů, k tomu vesměs jasná obloha. Co se týče předpovědi, tak v noci bude jasno až polojasno, později bude oblačnosti přibývat od severozápadu. Noční teploty 15 až 11 stupňů, zítra bude oblačno až polojasno s lokálníma přeháňkama a bouřkama na většině území, k večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat a naměříme denní maxima 22 až 28 stupňů Celsia. Čekají nás legendární Free a předtím taky švédský Sabaton, The Enkelable Soldier.
1: Radio Rockzone.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě než si tady dáme v 15 hodin další zprávy s Verčou, tak omrkneme silnice. Tady v Praze pozor na Vinohradech v Anglické ulici u náměstí Míru. Havarovali tam dva osobáky. Počítejte s omezením a se zdržením v koloně. Na sjezdu z dálnice D5 na Plzeň před kruháčem u Olympie směrem od Prahy probíhá vyšetřování nehody osobního auta. V Ústí nad Labem v Děčínské ulici šetří policie srážku dvou osobních aut. Počítejte s omezením. V Havířově ve Frýdecké ulici na úrovni čerpačky bourali tři osobní auta a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. A pozor, taky na příjezdu do Brna po D2 směrem z Bratislavy v koloně na prvním kilometru bouralo nákladní auto s dodávkou.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kapela Blink-182 je hitovka The Rock Show na rádiu Rockzone. Tak přátelé, máme přesně 15 hodin, od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, přeju pohodový páteční odpoledne. No a v této hodince, kromě spousty muziky, taky samozřejmě soutěž o dva lupeny na náš rockzónní večírek, tedy na party rádia Rockzone 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce, kde vám zahrajou kapely Totální nasazení a Portless. Zhruba za půl hodinky bych to viděl, tak okolo 15:30 určitě si na to počkejte. Teď na úvod hodiny každopádně zprávy s Veronikou. Ahoj.
1: Ahoj, a než se vrhneme na ty zprávy, tak koukneme ka večer za živou muzikou. V Klatovech dneska vystoupí Vltava, v Bystru Vlaštovka, v Lounech Antikotel 2026, ve Stromovce Louny, no a do Třetice Tři sestry Open Air Tour 2026 v areálu Pardubického pivovaru. Kdyby vás nic z tohohle toho nezaujalo, nebo jste byli třeba od někud jinut, no, tak se mrkněte k nám na web do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě, máte tam další tipy. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: České Budějovice chystají samoobslužný přívoz. Do Hradce Králové se vrací velká letecká přehlídka a Rumunsko vyhostí ruského konzula. České Budějovice připravují stavbu samoobslužného přívezu přes Malši. Spojí břehy řeky poblíž Malého jezu a bude sloužit pěším i cyklistům. Bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice. Přívoz by mohl začít fungovat v létě příštího roku. Do Hradce Králové se vrací velká letecká přehlídka. O víkendu se na hradeckém letišti koná aviatická pouť, která měla 34 let domov v nedalekých Pardubicích. Na tamním vojenském letišti ale kvůli požadavkům armády zůstat nemůže. V Hradci by měla vydržet nejméně 5 let.
3: Pro Hradec přesun aviatické pouti znamená návrat velké letecké přehlídky, která na hradecké nebe vždy patřila. Legendární CIAF přilákal v 90. letech i 100 000 návštěvníků, ale poslední ročník se tu konal už před dlouhými 7 lety. Návrat tradice přijde ve velkém stylu. Aviatická pouť o víkendu 30. a 31. května nabídne německý bitevník Eurofighter Typhoon, největší českou hvězdu akrobatické pilotáže Martina Šonku nebo seskok parašutistů z letounu Kasa. Pořadatelé očekávají přes 20 000 návštěvníků. Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
1: Rumuni přistupují k odvetě za útok ruského dronu. Vyhostí ruského konzula a zavřou konzulát ve městě Konstanca, oznámil podle Reuters rumunský prezident. Ruský dron zaútočil na obytný dům na jihovýchodě Rumunska a dva lidé jsou zraněni.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenisté vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Davis Cupový tým se v největší české hale utká v září se Spojenými státy. Kapitán Tomáš Berdych věří, že si souboj se státy užijí jeho svěřenci i fanoušci. Naši tenisté v O2 aréně nikdy neprohráli a připsali si tady řadu velkých vítězství, pod kterými je podepsaný právě i Berdych. Teď doufá, že na úspěšnou éru jeho tým naváže.
4: Ti kluci budou mít možnost tady hrát, hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene kupředu, aby jsme to zvládli.
1: Kapacita hlediště bude 16,5 tisíc diváků. Vstupenky na zářijové Davis Cupové zápasy našich tenistů s Američany už jsou v prodeji. Rybičky 48 chystají na rok 27 svoje největší všechno a bude to jen jeden koncert. Kapela 22. května roku 27 oslaví 25 let v zámeckém parku Kačina. Žádné festivaly, žádné turné, žádné tak zase příští týden, jen jeden večer a jedno místo. První vlna 10 000 stupenek zmizela okamžitě. Druhá vlna za 777 korun je v prodeji do 31. května. Kuba Ryba slibuje největší akci, jakou kdy Rybičky udělali. Prostě jejich největší všechno. Já jsem hlavním hrdinou, svět je reality show. V noci nás čeká jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti, teploty přes noc 15 až 11 a v údolích ojediněle kolem 8. V sobotu bude oblačno až zataženo, očekávejme místy i déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Sobotní teploty 22 až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Děkujeme pěkně, po 15. hodině nás tady z muziky čekají Within Temptation, taky Jucu a na úvod hodiny Kabáti a Dole v dole, tak ještě jednou příjemný odpoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Velká legenda David Bowie, jeho raná tvorba rok 1969 a skladba Space Oddity právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: 15.20, pojďme dát čerstvý pohled na silnice. Kuba nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké páteční odpoledne. V Praze na jižní spojce na Černý most za Lanovým mostem stojí v levém pruhu tři osobáky, po nehodě kolona je od Kačerova. V protisměru čekejte frontu od Krče po Barandák. Auto s poruchou překáží na Kbelské ulici do Hloubětina u Novopatské a doprava vázne od prvního kilometru D8. A v Karlíně na Hrohanském nábřeží u křižovatky s Šaldovou bourala tři osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Na D5 se před sjezdem na Rudnou na 5,5 kilometru směrem od Rozvadova na Prahu havarovaly dvě osobní auta s nákladním. Kolona se tvoří už od 9. kilometru. Na Mělnicku při průjezdu Zálezlicemi srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahou záchranáři a policie. Počítejte s omezením. V Českém Krumlově v Budějovické ulici šetří policie srážku tří osobních aut. Se zdržením počítejte v obou směrech. A pozor taky na Zlínsku v Dolní Lhotě ve směru na Luhačovice. Tam se srazilo osobní auto s nákladňákem. Provoz v místě zpomaluje. Všem řidičům šťastnou cestu. My si dáme za malou chvilku novinku od kapely Dead Cab for Cutie. No a dneska máme taky celý den s festivalem Mighty Sounds, který se blíží pomalu, ale jistě proběhne poslední červnový víkend na letišti Aeroklubu v Táboře. No a každou hodinu si tak hrajeme nějakou kapelu, která tam vystoupí. No a tentokrát dojde na britskou punkovou legendu Exploited. Dáme si od nich Out of Control. No a hnedka, jak tyhle ty dva songy odehrajou, tak si pro změnu dáme slibovanou soutěž o dva lupeny na party rádia Rockzone, tedy na 11. červen ve čtvrtek, kdy na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce pro vás zahrajou Totální nasazení a taky Portless, tak si na to počkejte.
1: Rádio Rockzone.
3: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
14: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
15: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
14: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
15: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
14: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

Mighty Sounds. Unikátní festák poslední červnový víkend u Tábora. Třídenní plejáda našlapaných kapel. Na Rock Zone jsme vám připravili ochutnávku už dneska. Každou hodinu jedna kapela, která zahraje na Mighty Sounds.

0: Britská punková legenda Exploited na rádiu Rock Zone, tedy jedna z kapel, která vystoupí letos na festivalu Mighty Sounds poslední červnový víkend na letišti v Táboře. Každopádně teď je tady, přátelé, slibovaná soutěž na úplně jinou akci, a to samozřejmě na party rádia Rock Zone, která proběhne tedy o něco dřív, a to ve čtvrtek 11. června večer na lodi Cargo Gallery tady v Praze na Smíchovský náplavce. Zahraju vám tam Totální nasazení a taky Portless. No a chcete-li se tam podívat a užít si s náma rockzónní večírek, tak mi zavolejte sem do studia na 255 700 707. Soutěžní otázku mám nachystanou. No a třeba budete mít štěstí. 255 700 707. Číslo sem do studia. Hrajeme o dva lupeny na party rádia Rockzone ve čtvrtek 11.6. na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce. Tak zatím nikdo nevolá, to mě tedy překvapuje, každopádně dáme tomu ještě čas, dva lístky na party rádia Rock Zone tady na vás čekají. Připomínám ještě jednou, že to proběhne celý ve čtvrtek 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce a koncertovat budou Totální nasazení a Portless. Tak stále nikdo nevolá, tak pojďme dát klasickou rockzoneáckou odpočítávačku od 5 do 0. A pak hold, necháme další šanci na příští týden. Takže 5, 4, 3, 2, 1, úplně poslední šance zavolat na 255 700 707 a vyhrát dva lupeny na party rádia Rock Zone. No, tak bohužel, přátelé, tak pro tohle odpoledne tady nikoho, kdo by lupeny na tuhle akci vyhrál, nemáme. Každopádně připomínám, že další lístky budeme rozdávat i příští týden, to znamená vždycky jednou dopoledne a jednou odpoledne, tak si na to počkejte. No, ale já myslím, že můžeme udělat takovou výjimku, protože teď se mi tady rozblikal telefon a já jsem sice soutěž uzavřel, ale bylo by mi lítko takhle při pátku nikoho neodměnit, no ale to ten člověk zase položil. Tak já nevím, jak teď s tím naložit, no asi to tedy uzavřem, pojďme dál, čekají nás Guns N' Roses a živák na Kinon Heaven's Door na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak páteční večer je samozřejmě ideální čas vyrazit někam na koncert. Dneska je těch možností docela dost. Tak já začnu tady v Praze, v klubu Sub-Zero, dneska Los Fastidios, Rumaska a The Shifty Grifts, v Café v lese Samavajo a Zombiero Martin, Music klubu Jižák, Noise Don't Cry, Glad for Today a Ian a ve vagonu Jack Floyd neboli Pink Floyd Tribute. V Olomouci na korunní pevnůstce akce YOLO Festival 2026, v Ostravě v baráku hrajou Fall from Everest, Rave Bombs a Bexley a v Plzni v amfiteátru Plaza akce Rock in Plzeň 2026. Komplet to všechno najdete i na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Pojďme dál, Iggy Pop nás čeká a předtím taky kapela Pretty Reckless for I Am Dead.
0: Radio Rockzone.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě jeden pohled na dopravu v téhle hodině, než si v 16 dáme další zprávy s Verčou. Kuba nám řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné páteční odpoledne. Jižní spojka v Praze popojíždí obousměrně před Barandákem od Krče a v protisměru čekejte zdržení v úseku Kačerov Štrboholi. Pomalu pojedete také od sjezdu na Zděby přes Cínoveckou a Kebelskou k Novopatské. V Karlíně na Rohanském nábřeží u křižovatky s Šaldovou bourala 3 osobní auta a kilometrová fronta se táhne před nehodou na ulici k Barandovu z centra před Lamačovou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, no tak jižní spojka se možná ještě víc zaštosuje, protože tady mám hlášenou jednu čerstvou bouračku, bacha, u sjezdu na Zahradní město směrem na Černák, tam došlo k nehodě dvou kamionů, takže počítejte se zdržením ještě delší koloně. Na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou v Brně na 194,5 kilometru směrem od Prahy došlo ke srážce osobního auta s nákladňákem, který blokují částečně provoz, kolona se tvoří už od 186. kilometru. V Teplicích v Duchcovské ulici bouralo osobní auto s dodávkou, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. Na Českobudějovicku na příjezdu do Týna nad Vltavou směrem od Kolodějí nad Lužnicí zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, počítejte s omezením. A v Třinci v Jablunkovské ulici havarovaly dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem, zdržení je minimální.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

0: Jedna z topáží nejkratších písní, který tady máme v playlistu, kapela Blur a Song 2 na rádiu Rockzone. Tak za půl minuty je tady 16. hodina, z moderátorský židle vás zdraví Šimon Kalousek, opětovně krásný páteční odpoledne. Se mnou už taky Veronika tady ve studiu, pojďme na další rychlej přehled zpráv, ahoj.
1: Ahoj, Rock in Plzeň 2026 dneska v tamním amfiteátru Plaza. A v Pardubicích Tři sestry Open Air Tour 2026 v areálu Pardubického pivovaru. Tohleto tipy na akce. Bode mě ještě sekce Club Life na našem webu obsahuje všechno ostatní, kam můžete dneska zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Maximální ceny paliv o haléře klesnou. Motorista Beran se vzdal mandátu a o víkendu skončí fotbalová sezona. Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní na 42 korun a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne po 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny na víkend i pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Poslanec za motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se vzdal mandátu. Ve sněmově by Berana mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Beran byl poslancem od loňských voleb a působil mimo jiné jako místopředseda výboru pro obranu. Nyní zamíří do Švýcarska. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel Slovenska přiznává, že bez úvěru nedokážou fungovat a mají problémy se splácením. Před rokem se stejný procent týkal pouze 4% lidí.
3: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácnosti už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný, v iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Odvetami baráže o účast nejvyšší soutěži skončí o víkendu fotbalová ligová sezona. V obou dvou zápasech mají nakročeno k setrvání mezi elitou favorizovaná mužstva z první ligy. Ostrava bude v sobotu hájit náskok 3-0 na hřišti Táborska. Slovácko po úvodní výhře 4-1 přivítá v neděli taky od 13 hodin Artis Brno. Baráž se hraje od sezony 2018 a 19 a ještě se nestalo, že by do ní prvoligový celek sestoupil. A ještě se mrkneme na tenis. Teniska Marie Bousková končí na Roland Garros ve třetím kole. Do premiérového osmifinále neprošla, protože prohrála s nasazenou osmičkou ruskou Andrejevovou. Do kina můžete zaskočit na americký snímek Michael. Velkolepý životopisný epos, který otvírá dveře do zákulisí jedné z největších hudebních ikon všech dob. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
4: Snímek sleduje cestu Michaela Jacksona od dětské hvězdy Jackson 5 až po status globální ikony.
5: Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning.
4: Je hlubokou sondou do duše umělce, jehož genialita navždy změnila tvář popkultury.
6: Just have all these songs in my head.
4: Zatímco on sám hledal své místo v záři neutichajících reflektorů.
1: Závěrem počasí. Zítra bude oblačno i zataženo. Očekávejme místy déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Děkujeme pěkně za další zprávy. Po 16. hodině pojďme taky na další muziku. Čeká nás Avantázie a taky Rolling Stones a na úvod hodiny Offspring Spare Me the Details.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Legendární fousatá trojice ZZ Top, rok 1983, slavný album Eliminator a hitovka Gimme All Your Lovin' právě teď na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, pojďme se podívat na silnice, 16 hodin 19 minut. Kuba nám popíše situaci v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. Kvůli pátečnímu odpolednímu provozu čekejte kolony v hlavním městě. Například na jižní spojce mezi Krčí a Barandákem. Ucpaná je také cesta od Strahovského tunelu a tunel Mrázovka přes Dobřískou k Barandáku. Dopravní nehoda překáží na ulici k Barandovu na cestě z centra před odbočkou do Lamačovy. Očekávejte kolonu, která má přes kilometr. Bouralo se na Bělohorské z centra u Vypichu a zdržíte se kolem 10 minut. A další nehoda překáží například ještě na Karlovarské do centra u křižovatky s Drnovskou. I tam se tvoří fronta. Z Globásistán, z Kuba.
0: Kubo, děkuju. Velký problémy hlásí dálnice D10 ve směru na Turnov. Jednak na 16,5 kilometru se srazily dvě osobní auta v levém pruhu a doprava tam zpomaluje. No a potom na 23,5 kilometru stojí u krajnice osobní a nákladní auto po nehodě. Částečně zasahují do jízdního pruhu. Tam počítejte s kratším zdržením. V Pelhřimově v ulici Slovanského bratrství u křižovatky s nádražní bouraly tři osobní auta, projedete tam s omezením. Ve Františkových lázních v Americké ulici ve směru centra dva osobáky v sobě, zdržení je tam nárazový. Na Strakonicku ve Vodňanech v Bavorovské ulici šetří policie srážku dvou osobních aut s opatrností, tam projedete. V Brně v Hradecké ulici u odbočky do ulice Podkaštany dvě osobní auta v sobě, na vozovku vytékají provozní kapaliny, během odklízecích prací počítejte s omezením provozu a pozor taky na Zlínsku u Hvozdné ve směru na Hrobice, tam došlo ke střetu dvou osobních aut, i tam počítejte s omezením. Tak jo, my si za malou chvilku dáme jednu horkou novinku, protože ex-Beatle Paul McCartney právě dnes vydává nový studiový album The Boys of Dungeon Lane. My si z něj zahrajeme ukázku a zároveň novinku v našem playlistu, která se jmenuje Ripples in a Pond. No a každou hodinu si taky hrajeme nějakou kapelu nebo nějakého interpreta, který zahraje na festivalu Mighty Sounds poslední červnový víkend na letišti v Táboře. Tentokrát to bude kapela Pra-Conspiracy a Fall of Rock'n'Roll.
1: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
11: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
12: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
11: na akci Letňany nejen dětem.
12: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
12: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombolu z dárky
12: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
11: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
12: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Mighty Sounds. Unikátní festák poslední červnový víkend u Tábora. Třídenní plejáda našlapaných kapel. Na Rock Zone jsme vám připravili ochutnávku už dneska. Každou hodinu jedna kapela, která zahraje na Mighty Sounds.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Aktuální teploty v České republice v průměru kolem 27, k tomu krásně slunečno. I v noci na zítřek nás čeká víceméně obloha bez mraků. Později bude od severozápadu oblačnosti přibývat. V noci naměříme 15 až 11 stupňů. Zítra tedy v sobotu bude oblačno až zataženo. Očekávejme i místy déšť nebo přehánky. K večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 28 stupňů. Na horách pak kolem 18. Legendární Steppenwolf nás čekají za pár minut a předtím taky kapela Papa Roach, Wake Up Colin.
0: Radio Rock Zone.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
12: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Než si tady dáme v 17 hodin další zprávy s Veronikou, tak ještě rychlej pohled na silnice, na D1. Pozor, na 16. kilometru směru na Brno u Velkých Popovic bouraly tam dvě osobní auta, počítejte se zdržením přerušovaný koloně už od Průhonic. Na Strakonicku Velnářích ve směru na Mladý Smolivec šetří policie srážku dvou osobních aut, s opatrností projedete. Dva osobáky se srazily taky na Ústecku v Boštěšicích na místní komunikaci a taky ve Zlíně ve Vodní ulici u zámku, zdržení je tam nárazový. No a na Vyškovsku v Tučapech ve směru od Nemojan šetří policie havárii motorkáře, projíždějte tam opatrně.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Two Man Friends a samozřejmě kapela Placebo na Radio Rock Zone. Přesně v 17.00 vás opětovně zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek, pohodový prosluněný páteční odpoledne. Dáme si tady spolu ještě jednu hodinku nabitou muzikou, no a v jejím úvodu taky další společný zprávy s Verčou. Ahoj.
1: Ahoj, ještě kouknem kam večer za živou muzikou. V Českých Budějovicích dneska vystoupí v letním kinu Háječek, v Klatovech, Vltava, v Bystru Vlaštovka a v Lounech třeba Antikotel 2026 se dneska koná ve Stromovce Louny. Vy samozřejmě sledujte i naše webovky, sekci Club Life nebo naše sociální sítě, jsou tam další tipy. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo končí s testy takzvané kombinované výuky. Letní teploty ženou Čechy k vodě a na Roland Garros končí další Češka. Takzvaná kombinovaná výuka zmizí. Ministerstvo školství totiž ukončí její pokusné ověřování. Jde o střídání prezenční a distanční výuky. V základních školách a základních uměleckých školách bude pasé dřív, než bylo původně v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat až do roku 2028. Podklady od škol v létě vyhodnotí Národní pedagogický institut. Kombinovanou výuku nyní podle úřadu zkouší omezený počet škol a zapojený vzorek neposkytuje dostatečné reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Letní teploty ženou Čechy k vodě. Vzhledem k počasí zahajují postupně sezonu další koupaliště a vodní plochy. V pohotovosti jsou ale také hygienici. Například v Libereckém kraji už dělali první odběry. Kvalitu vody budou sledovat také v přehradě Harcov, kde skončila rekonstrukce. Ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová ale říká, že s koupání tam lidé počítat letos nemůžou. Otázkou je, co po opravě udělá tamní ekosystém.
3: Takže nevíme, jak bude vypadat přítomnost řas a synic. Budeme průběh sledovat a máme naplánováno, i když letošní sezona není určena ke koupání, odběry vzorků vody, abychom věděli, jak se to postupně osidluje.
1: Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády. Oznámila to šéfka Evropské komise von der Leyen.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Roland Garros končí další Češka. Teniska Karolína Muchová ve třetím kole podlehla 170. hráčce světa švýcarské Teichmannové. Turnaj v ženské dvouhře tak pokračuje bez české účasti. Dneska totiž neuspěla ani Marie Bousková, která prohrála s Ruskou Andrejevovou. Ta bude další soupeřkou Teichmannové. Legendární brouci jsou zase spolu. Členové kapely Beatles, Paul McCartney a Ringo Starr spolu nahráli po 56 letech písničku. Objevila se na novém albu The Boys of Dungeon Lane. Další informace i s ukázkami přináší náš reportér Tomáš Kabát.
4: Píseň s názvem Home to Us se objevila na dnes vydaném albu Paula McCartneyho. Duet s Ringo Starrem je emotivní oslava chudého, ale šťastného dětství v poválečném Liverpoolu. McCartneyho album The Boys of Dungeon Lane je 20. solovou deskou interpreta, přináší 14 písní a obecně se inspiruje dětskými vzpomínkami, které anglický hudebník prožil na předměstí Liverpoolu. Vznikalo 5 let a třeba v titulní písni As You Lie There nahrál sám zpěvák většinu nástrojů. Album je velmi osobní, nostalgické a introspektivní. 83-letý Paul McCartney v něm taky vzpomíná na Beatles, rodiče a bilancuje svůj život. A to s vděkem, mírnou melancholií, ale bez hořkosti. Grafický návrh alba vyrobil jeho syn Josh.
1: V noci bude jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty 15 až 11, v údolích ojediněle kolem 8. V sobotu bude oblačno i zataženo, čekejme místy déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Já děkuji Verče za zprávy, po 17. hodině dáme Shinedown, taky Toma Pettyho z kapelou The Heartbreakers a o otvírák se postarají kabáti s peckou Calamity Jane.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Queen je rok 1975, album A Night at the Opera, slavná věc Bohemian Rhapsody právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, teď se podíváme znovu na silnice 17.21. Kubo, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Stále čekejte zdržení na hlavních silnicích kvůli pátečnímu provozu. Popojíždí se například na jižní spojce mezi Spořilovem a Lanovým mostem. V protisměru na jižní spojce od Krče po Barandák. V obou směrech vázne doprava na Dobřížské ulici poblíž tunelu Mrázovka. A silný provoz je také v tunelech Blanka před výjezdem do Nové Polotavské. A co se týče dopravních nehod, pozor například na Bělohorské u Vypichu směr z centra. Zdržíte se tam v kilometrové koloně kvůli nehodě dvou osobních aut. A bouralo se také například na Černokostelecké ulici ve směru do centra u Dřevčické. Čekejte tam kratší kolonu. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. No v Praze je toho víc. Na Pražském okruhu hnedka dvakrát pozor, jednak před sjezdem na Ořek na 19. kilometru směrem k letišti. Tam blokuje provoz dopravní nehoda, kolona se tvoří už od sjezdu do ulice k Barandovu a zdržení bude narůstat. A na 23. kilometru ve směru do Modletic v koloně srazily taky dvě osobní auta, tak pokud možno, tak Pražskému okruhu se úplně vyhnout. Ve Strašnicích u křižovatky s ulicí k Rybníčkům došlo k havárii dvou osobáků, počítejte s omezením, kolony se tam zatím netvořej. A přímo v centru, v ulici Ve Smečkách, dva osobáky v sobě, projíždějte kolem opatrně. Na Praze východ v Brandýse nad Labem v ulici Ivana Olbrachta se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením. A pozor taky na Klatovsku, na trase ze Sušice na Horažďovice před Rábím. Tam šetří policie havárii čtyř osobních aut, projíždí se Kivadlově a se zdržením počítejte v obou směrech. Nás čekají Sabatoni a jejich novinka Yamato, no a celý den si taky každou hodinu hrajeme nějakýho interpreta, který vystoupí na letošním ročníku festivalu Mighty Sounds, ten připomínám, že proběhne poslední červnový víkend na letišti v Táboře, no a vystoupí tam třeba taky Skindred, tak si od nich dáme za malou chvíli, respektive za pár minut song Ninja.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
15: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
16: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

Mighty Sounds. Unikátní festiák poslední červnový víkend u Tábora. Třídenní plejáda našlapaných kapel. Na Rock Zone jsme vám připravili ochutnávku už dneska. Každou hodinu jedna kapela, která zahraje na Mighty Sounds.

0: Kapela Green Day, která nám teď předvedla naživo svoji pecku Know Your Enemy, no a samozřejmě celá hodinka živáků, poslední před víkendovou přestávkou vás čeká od 6, kdy si s mým kolegou Frankem dáte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Já vám nabídnu ještě kapelu Heart a předtím taky Evanescence, Fight Like a Girl.
1: Radio Rock Zone. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela ale nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak budeme se pomalu učit, 17.47, ale ještě nám řekne v tuhle chvíli Kuba, jak to vypadá na pražských silnicích. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Bouralo se na dálnici D1 hned na výjezdu z Prahy na Brno, konkrétně na 2. kilometru. Postojte si tam pár minut. 5,5-kilometrová fronta se táhne na pražském okruhu na cestě k dálnici D1 před Ořechem. Bouralo se v Praze na Kbelské ulici do Hloubětína před Prosekem. Postojte si v koloně od Čakovic a ve Strašnicích u křižovatky s ulicí Krivníčkům došlo k nehodě dvou osobáků. Z Globa Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Kousek za Prahou na Kladensku ve Velký Dobrý v Karlovarské ulici blokuje provoz nehoda, ke který nemám bližší informace, jen že tam máte jet opatrně. Na D1 na 226. kilometru na nájezdu od Vyškova na Brno bourali dva osobáky, projedete tam s omezením. Na Znojemsku na trase z Rouchovan na Olbramovice u odbočky na Moravský Krumlov narazilo nákladní auto do železničního mostu, dopravu řídí policie Kyvadlově, čekejte nárazový zdržení. A konečně taky pozor na Frýdecko Místecku u Starých Hamrů poblíž přírodní rezervace Draplaví, tam havaroval motocyklista, projedete s omezením. Ode mě pro dnešek všechno, krásný zbytek pátku přátelé, od česti už s váma Frank, taky naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání. Popřeju vám samozřejmě i pohodovej nadcházející víkend a my si to spolu dáme zase v pondělí po víkendu, klasicky od 2 od po do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný páteční podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili rádio Rockzone. No a nejsem tady sám, je to se mnou i druhá vaší oblíbený dvojice, to sice Berča, ahoj Beru.
1: Čau.
0: My vám přejeme krásný pátek 29. května 26, taky všechno nejlepších svátků, že Maximilianu, Maximum, Maxum a Maximám, který ho dneska slaví, taky se dneska připomínáme Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN. Co bych vám ještě řekl zajímavého, že dneska slaví narozeniny třeba Noel Gallagher, a nebo Blaze Bailey. No a tolik chytrostí ode mě a vedu povídej, co máš pro nás hezkýho ty.
1: Czech Floydi dneska večer vystoupí ve vagonu v Praze. V Olomouci nás čeká YOLO Festival 2026 v korunní pevnůstce. V Plzni Rock in Plzeň 2026 v amfiteátru Plaza. No a v Pardubicích Tři sestry Opener Tour 26 v areálu pardubického pivovaru. Tolik tipy, kam můžete večer vyrazit. Vy samozřejmě ještě mrkněte k nám na sociální sítě nebo na naše webovky www.rockzone.cz do sekce Club Life. Každý den tam máte tipy, kam můžete zajít. No a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. U Varšavy hoří lesy a tenisté vyhlíží návrat do pražské autoarény. Zabavením auta skončily na Hodonínsku tahanice policie s neukázněným řidičem. Za jízdu pod vlivem drog mu nejprve zajistili řidičský průkaz, jenže muži jen o pár dní poté přistihli při řízení pod vlivem drog znovu a pak znovu. Nyní mu hrozí pokuta až 75 tisíc korun a zákaz řízení až na 3 roky. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by šťastný sázkař z Česka neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik říká, že by pohádkové jmění rozměnil do zlata, akcí, dluhopisů nebo právě třeba do nemovitostí, třeba do bytů. A to by jich teda fakt bylo.
3: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250-60 metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
1: Společnost Solvin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho. Nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Část výhry mu sebere daň, která je přes 400 milionů korun. U Varšavy hoří lesy. S požárem v okolí metropole bojují skoro 400 polských hasičů. Ohně se rozšířily na desítky hektarů. Úřady rozhodly o evakuaci dvou vesnic. Obyvatelé policie převáží do školy v jiné obci. Šíření ohně napomáhá sucho a silný vítr, jak uvádí polská média. Oblaka dýmu je vidět desítky kilometrů daleko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenista vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Davis Cupový tým se v největší české hale utká v září se Spojenými státy. Kapitán Tomáš Berdych věří, že si souboj se Spojenými státy užijí jeho svěřenci i fanoušci.
4: Ti kluci budou mít možnost tady hrát, hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene ku předu, aby jsme to zvládli.
1: Kapacita hlediště bude 16,5 tisíc diváků a lístky už jsou v prodeji. Jablkem nejsi, kousnu hloub a zlíbám. David Koller vyběhne na pódium se zajímavým projektem. Do parády si vezme 20 nesmrtelných písní Karla Kryla a předvede je ve speciálních aranžích. Podle Kollera ho k tomu kroku dovedla současná aktuálnost děl legendárního písničkáře, který zemřel 5 let po sametové revoluci. Koller s jeho skladbami vystoupí 3. prosince v pražském O2 Univerzu. Zítra nás čeká oblačno až zataženo, očekáváme déšť, přehánky, k večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 28 stupňů a na horách čekejme kolem 18.
0: Tak jo, Beru, já ti moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad Nekonečný koncert neboli hodinu živáku na tělo. Hned skraje pro vás mám třeba pecky od Bon Jovi, Nirvány, anebo si dáme ZZ Top a jich La Grande.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Just let me know if you wanna go to that whole world.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za ráno první trojice živáků a my se v 18.22 pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezký podvečer. Po nehodě zůstává omezený provoz Praze na Kbelské ulici do Hloubětina před odbočkou na Prosek. Počítejte tam se zdržením. Silnější provoz hlásí řidiči také z tunelů Blanka před výjezdem do Nové Polhotavské ze Smíchova. V Praze v ulici ve Smečkách u Žitné bourala dvě osobní auta. Na Černém mostě na Chlumecké ulici u obchodního centra bourala také dvě osobní a na dopravní nehodu pozor ve Strašnicích na křižovatce ulic Kolovratská a Gutova. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky, my už si pojďme dát další živáky. Čekají nás Rammstein, Cheap Trick anebo AC/DC a jejich Thunderstruck.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Parvileta. Více info parvileta.cz a Facebook.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
5: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Za náma další živáky, no a když jsme u nich, tak se samozřejmě mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začnu Prahou, kde mám pozvánku do Sub-Zero, tam vystoupí Los Fastidios, Rumaska a The Shifty Grifts, v Kafe v lese hrají Samavajo a Zombiero Martin a v Music Club Jižák vystoupí Noise, Don't Cry, Glad for Today a Ian. Ve vagónu pak Check Floyd, pro Olomouc tu mám YOLO Festival 26, který se uskuteční v korunní pevnostce, v Ostravě v baráku vystoupí From Everest, Rave Bombs a Bexley, v Plzni v amfiteátru Plaza proběhne Rock in Plzeň 2026. V Pardubicích v areálu Pardubického pivovaru proběhne Tři sestry Open Air Tour 26. V Lounech ve Stromovce proběhne Antikotel 2026. V Klatovech v Bystru Vlaštovka vystoupí Vltava a v Českých Budějovicích v letním kině Háječek vystoupí HM a Space Detour. Všechny tyhle pozvánky najdete na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku. Čekaj nás Linkin Park nebo YouTube a jejich New Year's Day.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. Asviánský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat ještě jednou v té hodině, jak to vypadá s dopravou. Na Pražském okruhu na 8 km směrem k letišti stojí Ukrajince nepojízdné vozidlo. Na Pražském okruhu na 8 km směrem k letišti stojí Ukrajince porouchané vozidlo. Pak tu mám na dálnici D8 na 32. a 5. kilometru ve směru na Drážďany, dejte pozor na porouchané osobní auto. Na dálnici D11 na 580. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením, kolona se netvoří. A na trase z Karlových Varů na Prahu u Bochova probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Kolona se tam ale netvoří. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: V Autopalas Spořilov, kde provozujeme specializované Ford Transit Centrum, vám připravíme fleetové řešení na míru s bezkonkurenční splátkou a servisem na jednom místě. Ať jste živnostník nebo velká firma, s legendárním vozem Ford Transit vás nikdo nezastaví. Jako experti z Transit Centra vám garantujeme nadstandardní péči a hlubokou znalost potřeb vašeho podnikání. Pro individuální nabídku navštivte autopalas.cz nebo kontaktujte náš prodejní tým. Ford Transit Centrum, Autopalas Spořilov. Rozjeďte své podnikání již dnes.
4: Sejdeme se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Rádio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, 7:00 večerní, už jsem chtěl říct 8:00, teprve 7:00 večerní na rádiu Rockzone, to znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Frank a Verča. No a my vám přejeme krásný pátek 29. května 26, tak ještě jednou všechno nejlepších svátků, že Maximiliánu, Maximum, Maxima, Maximum, který ho dneska slaví, a tolik chytrostí ode mě. Vedu povídit, co váš plán z hezkýho k dalším zprávám.
1: Já vás zdravím, a ještě teda než se vrhneme na ty zprávy, tak v letním kině Haječek Českých Budějovicí dneska vystoupí a další. V Klatovech Vltava, v Bystru Vlaštovka, v Lounech se dneska koná Antikotel 2026 v tamní Stromovce. No a v Pardubicích v areálu pardubického pivovaru Tři sestry Open Air Tour 26. Vy se koukněte i k nám na web do sekce Club Life, jsou tam další typy, kam můžete zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Maximální ceny paliv o haléře klesnou. Cyklistický závod Míru krátkodobě omezí dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a Unie uvolní Maďarsku zmrazené finance. Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní na 42 korun a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne po 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny na víkend a taky pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Cyklistický závod Míru krátkodobě omezí dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Řidiči mohou během víkendu na uzavírky narazit při průjezdu balíku cyklistů s doprovodnými vozidly. Odkud kam se peleton bude přesouvat, nám řekl ředitel závodu a bývalý cyklista Leopold Koenig.
3: Jedeme sobotní etapu na Dlouhé Stráně ze Zábřeha a nedělní etapu z Krnova do Štemberka. Snažíme se co nejméně narušit dopravu, ta uzavíra je kolem 15 minut, takže prosíme o strpení.
1: Podrobnější dopravní informace najdete i na webu závodmíru.com. Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová repre se připravuje na těžké podmínky. Dva zápasy mistrovství světa odehraje na mexických stadionech ve velké nadmořské výšce, kde říčí vzduch komplikuje jakoukoliv fyzickou aktivitu. Jak ale zjistil brankář Matěj Kovář, jinak se budou chovat i prudce kopnuté míče.
4: Čoče, pro golmana si myslím, že bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale samozřejmě, jak ten balon taky není nejtěžší, tak asi předpokládám, že možná bude víc plavat, možná nebude tak držet, tak uvidím, až se tam dostaneme do toho Mexika a budeme možnost si to vyzkoušet.
1: Česko si na světovém šampionátu zahraje po 20 letech a právě Kovář patří mezi postupové hrdiny. V obou barážových utkáních rozhodoval penaltový rozstřel, kde svůj tým podržel klíčovými zákroky. I proto má aspoň do začátku turnaje přislíbené místo jedničky. Rybičky 48 chystají na rok 27 svoje největší všechno. A bude to jenom jeden koncert. Kapela 22. května 27 oslaví 25 let v Zámeckém parku Kačina. Žádné festivaly, žádné turné, žádné, tak zase příští týden. Jenom jeden večer a jedno místo. První vlna 10 000 vstupenek zmizela okamžitě. Druhá vlna za 777 korun je v prodeji do 31. května. Kuba Ryba slibuje největší akci, jakou kdy rybičky udělali. Prostě jejich největší všechno. Přes noc bude jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti, teploty 15 až 11 v údolích dokonce kolem 8. V sobotu bude oblačno až zataženo, sem tam sprchne, potom k večeru od severu srážek bude ubývat a taky oblačnosti. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 28 a na horách kolem 18.
0: Tak jo, Veru, moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát horký žeslíže a jich silný refrén.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.
3: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Eurozone.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 8 hodina večerní před námi, to znamená jenom jediný, a to, že se vám Franka Verča opět hlásí od mikrofonu a my vám přejeme krásný pátek 29. května 26 při poslechu Rádia Rockzone samozřejmě. Tak ještě jednou pro dnešek přejeme všechno nejlepší k svátku, že Maximilianu, Maximum, Maxum a Maximám, který ho dneska slaví, a tolik chytrostí hlavu ode mě. My tu máme před sebou dnešní poslední komentovaný rychlej přehled zpráv, tak vedu, co máš pro nás hezkýho.
1: A než si ho dáme, tak já ještě jenom připomenu, abyste sledovali naše sociální sítě Facebook, Instagram a taky se koukli občas, ideálně denně, na naše webovky a konkrétně do sekce Club Life. Každý den tam najdete tipy, kam můžete večer vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ministerstvo končí s testy takzvané kombinované výuky. České Budějovice chystají samoobslužný přívoz a hokejové mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize. Takzvaná kombinovaná výuka zmizí. Ministerstvo školství totiž ukončí její pokusné ověřování. Jde o střídání prezenční a distanční výuky. V základních školách a základních uměleckých školách bude pasé dřív, než bylo původně v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat až do roku 2028. Podklady od škol v létě vyhodnotí Národní pedagogický institut. Kombinovanou výuku nyní podle úřadu zkouší omezený počet škol a zapojený vzorek neposkytuje dostatečně reprezentativní výsledky pro systémové závěry. České Budějovice připravují stavbu samoobslužného přívozu přes Malši. Spojují břehy poblíž Malého jezu a bude sloužit pěším a cyklistům. Bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice. Přívoz by mohl začít fungovat v létě příštího roku. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel Slovenska přiznává, že bez úvěru nedokážou fungovat a mají problém i se splácením.
3: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácností už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný, v iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejové mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu. V Helsinkách se světový šampionát uskuteční už po 8. Naposledy finská metropole turnaj hostila v roce 2022 spolu s Tampere. V Rize se hrálo o rok později. Mistrovství světa zavítá do lotyšské metropole po 4. Kongres také přidělil světový šampionát žen v roce 2028 Švýcarsku. O hostitelském městě se teprve rozhodne. Legendární brouci jsou zase spolu. Členové kapely Beatles, Paul McCartney a Ringo Starr spolu nahráli po 56 letech písničku. Další informace má reportér Tomáš Kabát.
4: Píseň s názvem Home to Us se objevila na dnes vydaném albu Paula McCartneyho. Duet s Ringo Starrem je emotivní oslava chudého, ale šťastného dětství v poválečném Liverpoolu. McCartneyho album The Boys of Dungeon Lane je 20. solovou deskou interpreta, přináší 14 písní a obecně se inspiruje dětskými vzpomínkami, které anglický hudebník prožil na předměstí Liverpoolu. Vznikalo 5 let a třeba v titulní písni As You Lie There nahrál sám zpěvák většinu nástrojů. Album je velmi osobní, nostalgické a introspektivní. 83-letý Paul McCartney v něm taky vzpomíná na Beatles, rodiče a bilancuje svůj život. A to s vděkem, mírnou melancholií, ale bez hořkosti. Grafický návrh alba vyrobil jeho syn Josh.
1: A teď se koukneme, jaký bude zítra počasí. V sobotu bude oblačno a zataženo. Očekávejme místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů.
0: Beru, děkuji, hezký večer, měj se krásně.
1: Taky krásný večer.
0: No a přátelé, my si pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo, hned skré pro vás mám třeba Nickelback, AC/DC a nebo Kabáty a jejich Báru.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem se podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou na dálnici D1 na 321. kilometru ve směru na Ostravu. Dejte pozor na porouchaný kamion na Krajnici. Na Praze východ na silnici 3. třídy u Dřevčic směrem na Své Myslice havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu na dálnici D2 na 41. kilometru ve směru na Bratislavu. Dejte pozor na porouchaný kamion a na dálnici D2 na 36,5 kilometru směrem od Brna na Bratislavu stojí Ukrajince nepojízdné nákladní auto. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme se novinku od Strokes s názvem Going Shopping.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rockzone počasí.
1: Mrkneme se, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi toto píše 23 stupňů a slunečno. V noci bude jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 15 až 11 v údolích, ojedinělé kolem 8. Zítra bude oblačno a zataženo, očekávejme i místy déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 28 a v tisíci metrech na horách kolem 18. Pojďme na další muziku. Čekají nás Pink Floyd nebo Linkin Park a jejich DM Tennis Machine.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Švédský rap metal Clawfingers se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfingers se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne od Pink Floyd, se s vámi Frank pro dnešek loučí. Vy si samozřejmě užijte zbytek pátečního večera a nadcházející víkend. No a my se uslyšíme zase v pondělí klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a v pondělí zase čus!
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S Rock Zonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
4: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Maximální ceny paliv o haléře klesnou. Členové kapely Beatles spolu nahráli po 56 letech písničku a tenisté vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní na 42 korun a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne po 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí a jedná se o ceny na víkend i pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Legendární brouci jsou zase spolu. Členové kapely Beatles, Paul McCartney a Ringo Starr spolu nahráli po 56 letech písničku. Další informace přináší reportér Tomáš Kabát.
2: Píseň s názvem Home to Us se objevila na dnes vydaném albu Paula McCartneyho. Duet s Ringo Starrem je v emotivní oslava chudého, ale šťastného dětství v poválečném Liverpoolu. McCartneyho album The Boys of Dungeon Lane je 20. solovou deskou interpreta, přináší 14 písní a obecně se inspiruje dětskými vzpomínkami, které anglický hudebník prožil na předměstí Liverpoolu. Vznikalo 5 let a třeba v titulní písni As You Lie There nahrál sám zpěvák většinu nástrojů. Album je velmi osobní, nostalgické a introspektivní. 83-letý Paul McCartney v něm taky vzpomíná na Beatles, rodiče a bilancuje svůj život. A to s vděkem, mírnou melancholií, ale bez hořkosti. Grafický návrh alba vyrobil jeho syn Josh.
1: Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených euro z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenisté vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Davis Cupový tým se v největší hale utká v září se Spojenými státy. Kapitán Tomáš Berdych věří, že si souboj se Spojenými státy užijí jeho svěřenci i fanoušci.
3: Ti kluci budou mít možnost tady hrát. Hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene kupředu, aby jsme to zvládli.
1: Máme jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a v údolích i kolem 8. V sobotu bude oblačno až zataženo, čekejme i místy déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů a na horách čekejme kolem 18.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Švédský rap metal Clawfinger se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfinger se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo končí s testy takzvané kombinované výuky. České Budějovice chystají samoobslužný přívoz a fotbalová repre se připravuje na těžké podmínky. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Takzvaná kombinovaná výuka zmizí. Ministerstvo školství totiž ukončí její pokusné ověřování. Jde o střídání prezenční a distanční výuky. V základních školách a základních uměleckých školách bude pase dřív, než bylo původně v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat až do roku 2028. Podklady od škol v létě vyhodnotí Národní pedagogický institut. Kombinovanou výuku nyní podle úřadu zkouší omezený počet škol a zapojený vzorek poskytuje dostatečně reprezentativní výsledky pro systémové závěry. České Budějovice připravují stavbu samoobslužného přívozu přes Malši. Spojí břehy řeky poblíž Malého jezu a bude sloužit pěším i cyklistům. Bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice. Přívoz by mohl začít fungovat v létě příštího roku. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel Slovenska přiznává, že bez úvěru nedokážou fungovat a mají problémy se splácením.
2: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácností už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný. V iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová reprezentace se připravuje na těžké podmínky. Dva zápasy mistrovství světa odehraje na mexických stadionech ve velké nadmořské výšce, kde řidší vzduch komplikuje jakoukoliv fyzickou aktivitu. Jak ale zjistil brankář Matěj Kovář, jinak se budou chovat i prudce kopnuté míče.
3: Pro golmana si myslím, že bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale samozřejmě, jak ten balon taky není nejtěžší, tak asi předpokládám, že možná bude víc plavat, možná nebude tak držet, tak uvidím, až se tam dostaneme do toho Mexika a budeme možnost si to vyzkoušet.
1: Česko si na světovém šampionátu zahraje po 20 letech a právě Kovář patří mezi postupové hrdiny. V obou barážových utkáních rozhodoval penaltový rozstřel, kde svůj tým podržel klíčovými zákroky. I proto má aspoň na začátku turnaje přislíbené místo jedničky. Máme jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích čekejme kolem 8. V sobotu bude oblačno až zataženo, čekejme místy déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 28 stupňů a na horách čekejme kolem 18.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Německý rap metal Clawfingers se letos objeví v Čechách dokonce dvakrát. Nejdřív na Rock for People a na podzim v Meat Factory. A má co oslavovat. Jejich nová deska Going Down Like Titanic je prvním albem po 19 letech a kapela nabízí pořád stejný mix rapu, industriálního metalu a textů, které reflektují světové politické dění. Clawfingers se objeví dneska večer u nás v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Maximální ceny paliv o haléře klesnou. Členové kapely Beatles spolu nahráli po 56 letech písničku a tenisté vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní na 42 korun a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne po 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí a jedná se o ceny na víkend i pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Legendární brouci jsou zase spolu. Členové kapely Beatles, Paul McCartney a Ringo Starr spolu nahráli po 56 letech písničku. Další informace přináší reportér Tomáš Kabát.
2: Píseň s názvem Home to Us se objevila na dnes vydaném albu Paula McCartneyho. Duet s Ringo Starrem je v emotivní oslava chudého, ale šťastného dětství v poválečném Liverpoolu. McCartneyho album The Boys of Dungeon Lane je 20. solovou deskou interpreta, přináší 14 písní a obecně se inspiruje dětskými vzpomínkami, které anglický hudebník prožil na předměstí Liverpoolu. Vznikalo 5 let a třeba v titulní písni As You Lie There nahrál sám zpěvák většinu nástrojů. Velmi osobní, nostalgické a introspektivní. 83-letý Paul McCartney v něm taky vzpomíná na Beatles, rodiče a bilancuje svůj život. A to s vděkem, mírnou melancholií, ale bez hořkosti. Grafický návrh alba vyrobil jeho syn Josh.
1: Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených euro z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenisté vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Davis Cupový tým se v největší hale utká v září se Spojenými státy. Kapitán Tomáš Berdych věří, že si souboj se Spojenými státy užijí jeho svěřenci i fanoušci.
3: Ti kluci budou mít možnost tady hrát. Hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budem potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene kupředu, aby jsme to zvládli.
1: Máme jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a v údolích i kolem 8. V sobotu bude oblačno a zataženo, čekejme i místy déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů a na horách čekejme kolem 18.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: missed that colonic. Don't worry about it.
1: What?

0: I would have to say that this is the best show we've done in 3 years.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Maximální ceny paliv o haléře klesnou. Členové kapely Beatles spolu nahráli po 56 letech písničku a tenisté vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní na 42 korun a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne po 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí a jedná se o ceny na víkend i pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Legendární brouci jsou zase spolu. Členové kapely Beatles, Paul McCartney a Ringo Starr spolu nahráli po 56 letech písničku. Další informace přináší reportér Tomáš Kabát.
3: Píseň s názvem Home to Us se objevila na dnes vydaném albu Paula McCartneyho. Duet s Ringo Starrem je v emotivní oslava chudého, ale šťastného dětství v poválečném Liverpoolu. McCartneyho album The Boys of Dungeon Lane je 20. solovou deskou interpreta. Přináší 14 písní a obecně se inspiruje dětskými vzpomínkami, které anglický hudebník prožil na předměstí Liverpoolu. Vznikalo 5 let a třeba v titulní písni As You Lie There nahrál sám zpěvák většinu nástrojů. Je velmi osobní, nostalgické a introspektivní. 83-letý Paul McCartney v něm taky vzpomíná na Beatles, rodiče a bilancuje svůj život. A to s vděkem, mírnou melancholií, ale bez hořkosti. Grafický návrh alba vyrobil jeho syn Josh.
2: Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených euro z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Tenisté vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Davis Cupový tým se v největší hale utká v září se Spojenými státy. Kapitán Tomáš Berdych věří, že si souboj se Spojenými státy užijí jeho svěřenci i fanoušci.
4: Ti kluci budou mít možnost tady hrát. Hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene ku předu, aby jsme to zvládli.
2: Máme jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a v údolích i kolem 8. V sobotu bude oblačno až zataženo, čekejme i místy déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů a na horách čekejme kolem 18.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Jednou z nejlepších skladeb klasického roku je píseň Rockin' in the Free World. Ve dvou verzích ji poprvé najdete na 19. albu Neila Younga Freedom z roku 1989. Tohle je deska, která mezi jeho 49 studiovými alby vynikla svou přímočarostí. A podle některých zdrojů byla prý velkou inspirací pro tehdy nastupující grungeové kapely ze Seattle. My si dáme Freedom večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo končí s testy takzvané kombinované výuky. České Budějovice chystají samoobslužný přívoz a fotbalová repre se připravuje na těžké podmínky. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Takzvaná kombinovaná výuka zmizí. Ministerstvo školství totiž ukončí její pokusné ověřování. Jde o střídání prezenční a distanční výuky. V základních školách a základních uměleckých školách bude pase dřív, než bylo původně v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat až do roku 2028. Podklady od škol v létě vyhodnotí Národní pedagogický institut. Kombinovanou výuku nyní podle úřadu zkouší omezený počet škol a zapojený vzorek poskytuje dostatečně reprezentativní výsledky pro systémové závěry. České Budějovice připravují stavbu samoobslužného přívozu přes Malši. Spojí břehy řeky poblíž Malého jezu a bude sloužit pěším i cyklistům. Bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice. Přívoz by mohl začít fungovat v létě příštího roku. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel Slovenska přiznává, že bez úvěru nedokážou fungovat a mají problémy se splácením.
2: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácností už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný. V iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová reprezentace se připravuje na těžké podmínky. Dva zápasy mistrovství světa odehraje na mexických stadionech ve velké nadmořské výšce, kde řidší vzduch komplikuje jakoukoliv fyzickou aktivitu. Jak ale zjistil brankář Matěj Kovář, jinak se budou chovat i prudce kopnuté míče.
3: Pro golmana si myslím, že bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale samozřejmě, jak ten balon taky není nejtěžší, tak asi předpokládám, že možná bude víc plavat, možná nebude tak držet, tak uvidím, až se tam dostaneme do toho Mexika a budeme možnost si to vyzkoušet.
1: Česko si na světovém šampionátu zahraje po 20 letech a právě Kovář patří mezi postupové hrdiny. V obou barážových utkáních rozhodoval penaltový rozstřel, kde svůj tým podržel klíčovými zákroky. I proto má aspoň na začátku turnaje přislíbené místo jedničky. Máme jasno až polojasno, později bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích čekejme kolem 8. V sobotu bude oblačno až zataženo, čekejme místy déšť nebo přehánky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 28 stupňů a na horách čekejme kolem 18.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Jednou z nejlepších skladeb klasického roku je píseň Rockin' in the Free World. Ve dvou verzích ji poprvé najdete na 19. albu Neila Younga Freedom z roku 1989. Tohle je deska, která mezi jeho 49 studiovými alby vynikla svou přímočarostí. A podle některých zdrojů byla prý velkou inspirací pro tehdy nastupující grungeové kapely ze Seattle. My si dáme Freedom večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Maximální ceny paliv o haléře klesnou. Členové kapely Beatles spolu nahráli po 56 letech písničku a tenisté vyhlíží návrat do pražské O2.